który wozu pomalućków przed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

dnes nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.
0: Zmačkaná žena.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až kuřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími. Kam pak se spoděl?

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon, ale hraje i na klávesi a ukebenjo. K natáčení si pozvala také hosty. S kontrabasem Jana Matouše, na tubu zahrál Jakub Semera, Jiří Jelínek doplnil perkuse, mandolinu Filip Machač,

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes z pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňamka.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Podprsenka.

A teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem. A nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítku Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest, Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadem bude legendární banžista Marko Čermák a jeho kapela Pavěrky.

Horecké struny pořádá Malá kopaná horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marku Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Penčo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny a jenom moje propovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Mám tady Humoriádu a musím říct, hodil jsem na Leničku, Katu jsem hodil očku a že jo, víme. Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem udělal bububut. Ty zlobiváčí, čo? No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady pořádku, tak a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor, večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzně to zašlo, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych, ano... Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, opět okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuji, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na vašich Kopeckém. My byste měli to debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tady poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další, a nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka.

0: Estava ensinando to jí.
1: Aha.
0: Pozdravuji i pana Bounera,
1: děkuju.
0: Ale já jsem Boba Švarce.
1: Jo, dobře, děkuju.
2: Ano,
1: a co dáte?
2: Co dáte, ano, Ačko, Bčko?
0: Ačko.
1: Děkujem,
2: dobře,
1: díky, naschle.
2: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
3: Klenoty Rivalten.
4: Profesor Šampír. Tak poslyšte. Pozící, tak kolem čtvrté.
3: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
4: Výborně.
3: Klenoty Rivalton.
5: Tady Šampianová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
3: Ano, zítra ve 16:00, madam.
5: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
3: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
5: Výborně, budu vás čekat v hale.
3: Děkuji, madam.
5: To je přesno.
3: Přesnost je ozdobou králů, madam.
5: Ozdobu králové, máte?
3: Ano, tady.
5: A mohla bych se ještě jednou podívat?
3: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
5: Já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla...
3: Prosím,
5: převléknout,
3: samozřejmě.
5: To bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
4: Pane Rivalten, nemilý,
3: velice mě těší.
5: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
3: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
4: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
3: Děkuji.
4: Máme hezký den, což?
3: Ano, velice krásný.
4: Vy se nám nepokazím, což?
3: Já doufám, že ne.
4: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
3: Já jsem obchodník, pane profesore.
4: To je taky dobrá vlastnost.
3: Já doufám, že se domluvíme.
4: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
3: Pane profesore, já dost spěchám.
4: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
3: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
4: A co, úpal?
3: Úpal ne. Vy ano?
4: Já ne, proč?
3: Jen tak.
4: Kouříte?
3: Ano, děkuji, děkuji.
4: Kolik?
3: Jedna stačí.
4: Denně?
3: Ne, myslím teď.
4: A co myslíte, má Carmen pravdu?
3: Která Carmen?
4: O, tak.
3: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
4: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
3: Pane profesore, kdybyste se neurazil, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
4: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nesmíte brát vážně.
3: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
4: Celkem normálně reagujete.
3: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
4: Ale to mě nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
3: Já vám nerozumím.
4: To nevadí.
3: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
4: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
3: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
4: Tak lehké to není.
3: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
4: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
3: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
4: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
3: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
4: Nemusíte, mě stačí šek.
3: To mě úplně.
4: Mě taky.
3: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
4: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
3: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
4: Především se šetřit. Přijete ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
3: Vy jste velice laskav.
4: A vezměte sebou ženu.
3: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
4: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
3: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
4: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
3: V tom případě se omlouvám a

0: líbá.
1: Co?
0: Žeruku líbá.
1: Komu?
0: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
1: Promiňte, já nemám paní.
0: A ta dáma, která tady...
1: To vy myslíte vaši paní?
0: Mojí paní, já jsem vdovec.
1: Co? Co se jí stalo?
0: Umřela před 20 lety. Já jí dal na hrdelník.
1: Do hrobu?
0: Do hrobu, do ruky.
1: Co to?
0: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu. Vodu.
1: Klid?
0: Policii, zavolejte policii. Nechci.
1: Klid, prosím, klid.
0: Policii, zavolejte.
1: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
2: Humoriáda.
3: Ta sklenčka, ano, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal
4: ano.
3: Nějak?
4: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou instalaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratra mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vytchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada prostě, bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si, a byl Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říkám, vlcem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení no. Z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat, že?
3: No, ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
4: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
3: Jo.
4: Ono, když to
3: jako zapomenout na to, že hraješ a
4: no,
3: jenom
4: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co ti co řekne, ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám je, když ty věci jsou, no.
3: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
4: no to, ano,
3: se ten text,
4: no...
3: jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Jako učil ses to dlouho?
4: Ne, to se nedá naučit.
3: Nedá.
4: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
3: Takže je to pak hezký
4: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
3: Ale...
4: No, děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
3: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál. Co tam máme? Vybereme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský, Karel Šíbor, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, to byla pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozený, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a
1: co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
2: Říká, dej mi to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď. A já vařím, diváci, ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady. Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně, ano jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou,
2: no,
1: ty to umíš?
2: No jo, tak jako, já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima Vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, pamu, že teďka už vaří opravdu kuchaři,
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Paul Reiseněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
3: Nezlobte se, no nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
4: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká a Tom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
3: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
4: Jo, takže přímá linka Temelin Vídeň, no, udělá to puc a jsem tam, no sem.
3: Kouknou, paninko.
4: No.
3: Jdou sem.
4: No.
3: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
5: Tak pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
4: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Rostoupte si všichni, kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
6: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
4: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmucikland.
5: Šmucikland, jo? To je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Jo, jo. Šmucikland. Jo, jo.
6: Franto, pojď sem, dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, ona dál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tahle parta jela. Hele, to bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurňa, kde je ta ženská? My jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Nálovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To
2: no,
1: je Ačko.
2: Jestli, ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Linomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 Humor mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den.
3: Já
4: jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkuji. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám sa vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je s ním prča.
3: Jo, Ačko.
2: Ačko, dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žeremiš.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, i pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě nemůžu.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z nás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám posledně špatný ty výstupní.
7: Hele, víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog
7: je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tarka chodila okolo, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíz, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 50. jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká, měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. No tak vrátíme do hry, pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: kdo to umí.
9: Krásně kreslil, pan Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na něj zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No krásně. Jsme tady dělal úplně hudební doprovod.
2: No
1: vanovna,
2: ale to prostě krásně, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
2: Na plnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
1: Koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás,
2: dobrý
4: Patriku
2: den.
4: I Martina Zoulana a hlasuji pro pana Sobotu.
1: Dobře,
2: máte ho mít.
1: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
2: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bonbonku.
6: Děkuju. No.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. Hmm. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím, pojďte trošku ticho.
2: Proboha.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je? Prosím tě.
5: Jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromný schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromný schodiště? Buďte sticha, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je. Hele, to je úplný obr.
5: Buď klidný, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidný.
5: Ticho, prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo?
8: Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
9: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů.
5: Ano, pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je?
9: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
1: Humoriáda. Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
2: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajem. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase těším.
1: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
2: Pa.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel bude na Hradě jednat s premiérem Babišem o cestě na summit NATO. V Mladé Boleslavi začala částečná uzavírka křižovatky Laurinovy ulice s Dukelskou. A čekáme polojasno až oblačno, ráno přechodně zataženo a teploty do 19 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
2: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Dělníci dnes částečně uzavřeli frekventovanou křižovatku ulic Laurinova a Dukelská v centru Mladé Boleslavy. Instalují tam technologii, která umožní přednostní průjezd složek integrovaného záchranného systému. Úplně uzavřené jsou všechny odbočovací pruhy, semafory v křižovatce nefungují.
3: Řidiči jezdí křižovatkou v zúžených jízdních pruzích. Na omezení upozorňují dopravní značky. Uzavřené jsou také chodníky v okolí křížení silnic. Omezení potrvají do 12. června. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Bývalé skladiště v ulici U Pergamenky v Holešovicích chce vedení Prahy přestavět na gymnázium. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci schválili radní hlavního města. V budově by mělo být 12 kmenových tříd s kapacitou přes 340 žáků. Přestavba památkově chráněné v budově by měla stát zhruba 230 milionů korun, říká pražský radní pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
4: To je ta budova, kterou jsme nedávno koupili. Teďka tam už máme hotovou studii, ze kterou jsou i v pohodě památkáři, takže bude tam 12 nových tříd gymnázia a mělo by to být hotovo do 3 let. Sport.
0: Fotbalový klub Bohemians dostal za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Spartou pokutu 450 tisíc korun. Uvedla to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Je to třetí nejvyšší pokuta v historii české nejvyšší soutěže. Bohemians platí za použití pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání. Fanoušci vršovického týmu se provinili taky vniknutím na hřiště nebo zasažením golmana Bohemians Tomáše Frývalda pyrotechnikou.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně až zataženo. Večer se bude postupně vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na středočeských silnicích a dálnicích je aktuálně provoz plynulý, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, jen pozor na D1 směrem z Brna do Prahy, jeďte opatrně za sjezdem na Benešov, na kilometru 18 stojí po nehodě v odstavném pruhu 2 osobní auta, místo je dobře označené, ale je to za zatáčkou ve stoupání a pracuje se na odtahu vozidel, dávejte tam pozor. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A začíná Dobré ráno, Střední Čechy, a co nás čeká? Nahlédneme do kalendáře, uslyšíte, jak podpořit malé děti v tom, aby lépe rozuměli svým emocím a zvládali stres. A nebudou chybět ani děti jako takové. Ozbrojený konflikt neboli válka provází lidské dějiny od nepaměti. Je to vždy boj nebo i hádka? Nejmenší děti z Prahy se pokusili vysvětlit, co válka je a kde se může odehrávat. A uslyšíte jejich odpovědi. A z českých písniček si zahrajeme Marcelu Hulanovou, Olgu Lounovou nebo Vladimíra Mišíka a začneme s Leonou Machálkovou a Žízní lásky. Tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 12 minut po 5. hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Máme 8. květen a pohled do dnešního svátečního kalendáře nabídne Petr Jungmann.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
4: The flags of freedom fly all over Europe.
3: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
5: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
3: Loni zemřel Jiří Bartoška.
5: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
6: Habemus papam.
3: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
6: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prebost.
3: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
6: Leonem decimum quartum.
3: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

0: 4 minuty po čtvrté na 6 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Mrač 7,5, Říčany 6,5 a Třebsko 7, tolik máme právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. A dnešní den bude oblačný až polojasný, ráno přechodně až zatažený. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 15 až 18 stupni, k tomu pované slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne ale dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Letos začne pietní akt v 10 hodin dopoledne. Akce se zúčastní třeba prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž nevztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Středočeský kraj pokračuje v projektu obědy do škol pro děti z rodin v nepříznivé finanční situaci. Příštím školním roce na něj dá 30 milionů korun, rozhodli radní. Peníze pomohou mateřským, základním i středním školám zajistit

0: nabízet dětem a mládeži bezplatné školní stravování. Tyršovo koupaliště v Rakovníku je po odbahnění připravené na sezónu. Cílem úprav za zhruba 5 milionů korun je zlepšení kvality vody. Aktuálně už je koupaliště napuštěné. A dnešní počasí čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně až zataženo a večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na středočeských silnicích a dálnicích je aktuálně provoz plynulý, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody nebo jiná omezení. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po půl šesté s vámi bude dál Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do školky.
0: Jak podpořit malé děti v tom, aby lépe rozuměli svým emocím a zvládali stres? Ve školkách k tomu teď můžou učitelé využívat jednoduché aktivity z metodik o takzvaném socioemočním učení. Řekneme více už za chvíli.
2: A teď už Cesty lásek a Marcela Holanová. Krásné sváteční ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy, 6:05. Pláč nebo vztek je u školkových dětí běžný, ale někdy si s emocemi neumí poradit. Proto je důležité učit je už odmala své pocity poznávat a chápat, co je vyvolává. Díky tomu lépe zvládají situace, umí si říct o pomoc a lépe fungují v kolektivu. A právě tomu mohou školkám pomoci nové metodiky organizace SOFA.
1: Já mám vlastně dítě ve věku předškoláka a řešíme nějaký potíže v oblasti opožděného vývoje a socioemoční učení považuji za skvělý způsob, jak mu pomoct a připravit ho na školu.
2: Říká Magdalena Olšanová, jak chce své 5leté dceři usnadnit nástup do první třídy. Zvlášť, když už podle nových přísnějších pravidel nebude možné odložit nástup do školy o rok později, jen když to chtějí rodiče.
1: Ne, jenom vlastně, co se týče dovedností, ale i aby umělo komunikovat, ozvat se, když se mu něco třeba nedaří, potřebuje pomoc.
2: Ve školce, kam její dcera chodí, dbají na sebedůvěru i ohleduplnost mezi dětmi. Když chtějí školky děti v tomhle víc podpořit, můžou využít metodiku organizace SOFA plnou jednoduchých her a aktivit. Do jejího testování se zapojila i mateřská škola Teronská v Praze a podle ředitelky Alexandry Piskáčkové jsou díky tomu děti empatičtější a laskavější. Pomohla jim třeba hra na hledání pokladů.
3: Tam vlastně děti sbíraly za uvozovkách dobré, hezké skutky, kdy si všímali hezkých momentů vzájemně mezi sebou a za to dostávali papírové diamantíky, ale s odstupem času už jim záleželo i na tom, aby ty diamantíky a třeba i víc jich měly i jiné děti a vlastně, aby nebyl nikdo, kdo bude bez diamantíku.
2: Aktivity si můžou školky různě přizpůsobovat. Expertka SOFA Monika Kubásková ale zdůraznila, že po každé takové hře je důležité si s dětmi o tom, co zažili, společně popovídat.
4: Projít s dětmi to, proč jsme třeba tuhle aktivitu dělali, co jsme se o sobě dozvěděli, jak jsme každý jiný, že můžeme být něco rád, něco nerád, ale i co nás třeba spojuje, že se třeba vyměnilo místo 4 další děti, které taky mají rádi špagety a těší se na to, když je to ve školce na oběd.
2: Když se děti naučí ovládat své emoce a budou sebevědomější, vytvoří si vlastně sami lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
5: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
2: Metodika je volně dostupná a zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: minuta po 6:45 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dolní Břežany 7, Kondrac Dub 6,5 do Třetice, Kostelec nad Černými lesy 9. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešní den čekáme oblačný až polojasný, ráno přechodně až zatažený. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, večer se bude vyjasňovat a teploty dneska naměříme mezi 15 až 18 stupni. Foukat bude slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu a rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během nedobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
3: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
2: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 8 minut před 6 hodinou Jana Kratochvílová a milování zasvítání. Posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď už tipy a Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání do Rakovníka na tradiční historickou slavnost u Vysoké brány. Den zahájí průvod historických skupin městem a následovat bude nabit program v aréně. Šermířská vystoupení, kejklíři, žongléři i dobová hudba. Těšit se můžete taky na efektní vystoupení s prapory a meči či oblíbené pohádky pro děti. Po celý den budou připraveny historické stánky s jarmarečním zbožím, ukázky dobové výzbroje i výtvarné dílny pro nejmenší. Vydejte se do Kolína na oblíbený Den záchranářů. Na Karlově náměstí a k Mochově ostrově se můžete těšit na slavnostní jízdu techniky i prezentace složek integrovaného záchranného systému. Mezi největší lákadla patří vyprošťování osob z havarovaných vozidel, zásahy policejních jednotek nebo ukázky práce psovodů a hasičských lesců. Budete si moct vyzkoušet první pomoc a resuscitaci. Den zakončí hudební večer v amfiteátru, kde vystoupí kolínský big band s Martinem Chodůrem a kapela Poletíme. Na zámku Žleby se přenesete do atmosféry dávných časů. Během prohlídky vás čeká návštěva plně zprovozněné a provoněné zámecké kuchyně, ve které vám kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech přiblíží každodenní život na šlechtickém sídle. Autentické ukázky vaření i dobové zvyky nabídnou nevšední zážitek pro všechny smysly. Akce je součástí prohlídkového okruhu a potěší malé i velké návštěvníky. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ode dneška až do nedělního večera nejezdí v Praze metro na části linky C. Tisíce vojáků se zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány. Čekáme polojasno až oblačno, ráno přechodně zataženo a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
2: Policisté, hasiči, záchranáři a vojáci dnes představí svoji techniku v Kolíně. Na tradičním dni záchranářů se můžou návštěvníci podívat například na ukázku vyprošťování lidí z havarovaného auta nebo na zásah skútrů na Labi. Součástí programu bude také pietní akt u pomníku obětem druhé světové války, říká mluvčí města Šárka Hruba.
4: Program zahájíme již v 8.15 jízdou současné záchranářské techniky od stanice hasičského záchranného sboru až na Karlovo náměstí. Od 9 hodin jsou zde připraveny ukázky záchranářských dovedností, techniky a vybavení a program poté pokračuje na Kbochově ostrově.
2: Kvůli akci bude do 15 hodin zakázaný vjezd na Karlovo náměstí. Omezené bude také parkování na náměstí i v přilehlých ulicích. Asi 4000 vojáků se dnes zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státní hranice. Odstartují u pěchotního srubu na Holem v Orlických horách. Výtěžek akce půjde na vojenský fond Solidarity. Podpořit to ale může kdokoliv, vysvětluje organizátor celoarmádního běhu Pavel Eigl.
5: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu. Sport.
2: Po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi. Jan Hirt, který pojede už po 9. a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Počasí. Čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Na příjezdech do Prahy a na dálnicích a středočeských silnicích je aktuálně provoz plynulý, také to platí pro Prahu. Projíždějte opatrně, i tak dávejte pozor na sebe. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: A pojďme na to, v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že David Edinburgh slaví narozeniny. Taky se dozvíte, co budou řešit doktorka Kateřina Cajthamlová a Patrik Rozehnal v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině. A vydavatelé zapojení do projektu Česká knihovna budou muset nově platit dodávky publikací do knihoven. Přidáme podrobnosti už za chvíli. A z českých písniček si zahrajeme Anuka, Divokýho byla nebo zaspívá Iveta Bartošová. A teď už Meky, Žbirka a Denisa, tak pěkné sváteční ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: Vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy 12 minut po 6. Projekt Česká knihovna pokračuje za nových podmínek. Vydavatelé musí letos zaplatit za doručení a balení vybraných titulů do knihoven. Někteří menší nakladatelé tak kvůli větším nákladům zvažují, jestli se do programu na nákup nekomerčních titulů do knihoven zapojí.
1: Je to určitě jako komplikace navíc, která i pro nás nakladatele tu celou věc prodražuje.
2: Popisuje Michal Štěpánek z nezávislého nakladatelství Lux, které vydává hlavně dětskou literaturu a poezii.
1: I za těchto podmínek tituly do projektu přihlásíme. Přece jenom jakákoliv podpora ve formě nákupu knih se nám hodí.
2: Na původně pozastavený projekt Česká knihovna vyčlenilo Ministerstvo kultury pro letošek 3 miliony korun. Díky novým podmínkám dodávání se podaří ušetřit až 1 000 000 korun. Vysvětluje Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, která projekt organizuje.
3: Výrazným způsobem to zlevní proces celé té distribuce, takže více peněz bude de facto na nákup těch knih.
2: Knihovnický program funguje už 27 let. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Minuta po čtvrté na sedm a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 8, Nupaky 7 a Barochov 7,5, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno přechodně až zatažený, přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty dnes naměříte mezi 15 až 18 stupni. K tomu bude foukat slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr, 1 až 4 metry za sekundu a rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne ale dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Aktuálně je na středočeských silnicích a dálnicích provoz plynulý, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody ani na omezení. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: věcí.
1: Divoký byl a malování. Vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy 9 minut před 6:30. A teď už ranní příděl humoru a zhostí se to Oldřich Kaiser, Jiří Labus a Iveta Bartošová. A já přeji příjemný poslech a krásné sváteční ráno.
2: Nazdav, Uďo. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vemte, vy to

0: Byla tam Iveta, já, Pavel, Petr.
1: Čili celá parta.
0: Ne, celá parta nechyběl. Zdeněk, Milo, Evžen.
1: Čili necelá celá parta, jestli jsem tady dobře rozuměl, Luďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
0: Ale Miloš, Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Luďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
0: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Luďo, promiň. Máš pravdu, jistě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl? Byla tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
0: Simona... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Luďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Luďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Luďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
0: Tam nebyla.
1: Stáňa tam byla.
0: Stáňa tam nebyla.
1: Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ještě jednou, že, tak kdo tam teda byl? A Luďo, a teďko, od začátku, a autikuju,
0: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
1: Dušan tam nebyl?
0: Byl.
1: Nebyl.
0: Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
0: A tam byl.
1: No dobře, ale klid. Jsem tvůj copřítel. No. A jako chytaj musíš doujehovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. No také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Luďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Luďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
0: A já mám Ivetu.
1: Nemáš, Luďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude Daniel slyšet, to teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude... Půjďa? B.
2: Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Obě komory parlamentu dnes mají den otevřených dveří. Můžete se tak podívat i do běžně nepřístupných prostor. Například v Senátu je to hlavní sál, rytířská síň nebo mytologická chodba. Do večera bude otevřená i Valštejnská zahrada. V centru Berouna od pondělí zkomplikuje provoz rekonstrukce dopravně vytížené České ulice. Stavební práce v úseku od křižovatky s ulicí Čertovka k třídě politických vězňů jsou naplánované až do konce června. Prostor bývalé tankové střelnice u Vrchbělé na Mladoboleslavsku bude přírodní památkou. Rozhodli o tom radní Středočeského kraje. Opatření má zajistit ochranu unikátním a kriticky ohroženým druhům rostlin i živočichů. A dnešní počasí čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně až zataženo. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dnes je 8. květen, svátek a sváteční pohoda vládne i na silnicích v rámci Středočeského kraje i Prahy. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A my pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a budeme slavit narozeniny.
2: No, bude je slavit spíš David Attenborough, který je dnes má, slavnému přírodovědci je právě 100 let. Podrobnosti už za okamžik.
3: Přesně tak a my slavíme s ním. Anna K., večírek za koncem, krásné ráno.

0: Sám je dobré ráno střední Čechy, 6 minut před 6:45. David Attenborough slaví narozeniny, slavnému přírodovědci je dnes 100 let. Jak se David Attenborough stal legendou a symbolem přírodovědné dokumentaristiky?
1: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
2: Ještě než se David Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, byl z něj kluk, který sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj.
1: What bird has the most beautiful song in the world?
2: Zpočátku v BBC pracoval jako producent. Díky shodě náhod se ale v roce 1954 stal moderátorem přírodovědného pořadu Zoo Quest, který měl původně jen produkovat. V 60. letech se stal jedním z nejvlivnějších lidí britské televize. Vedl stanici BBC Two a stál u zrodu celé řady pořadů. Koncem 80. let vznikl proslulý 13-dílný seriál Život na Zemi. O 5 let později natočil Attenborough dokumentární seriál Živá planeta. Trilogii pak zkompletovala v roce 1990 série Zázraky života. Dokument znovu získal uznání a vyvolal i silné reakce publika. Mimo jiné kvůli svým záběrům lovení guerre s tlupou šimpanzů. Záběry totiž ukazovaly přírodu bez příkaz, takovou, jaká skutečně je. David Attenborough se během své kariéry podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby. V dokumentu z roku 2020, natočeného pro Netflix s názvem Život na naší planetě, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánu.
1: We must rewild the world.
2: Varuje, že svět, jak ho známe, se může zásadně proměnit, protože jsme narušili rovnováhu, na které stojí veškerý život. A zároveň připomíná, že právě v přírodě je i řešení. Pokud jí dáme prostor, dokáže se sama obnovit a s ní i podmínky pro náš vlastní život. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: 7:15, s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Brandýs nad Labem, Stará Boleslav 8, Netvořice 8,5, Semčice 9, tolik ukazují právě teď vaše teploměry v rámci středočeského regionu. Dnešek by měl být oblačný až polojasný, ráno přechodně až zatažený. Přehánky, tak ty se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes naměříte mezi 15 až 18 stupni a k tomu bude foukat slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pozor na nehodu na dálnici D11 mezi 5,5 a 5 kilometrem ve směru na Prahu a taky tu máme jednu komplikaci v ulici Argentinská v Praze 7. Pracuje se tam na plynovém potrubí, počítejte s omezením před křížením s ulicí Plynární směrem z centra. Jinak je provoz sváteční, klidný a plynulý, tak šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Jelen a někde kolem v dobrém ránu střední Čechy 10 minut před 7 hodinou.
1: Vesele a zdravě.
0: Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dneska rozebírat.
2: Dobrý den.
3: A hezký poslech.
2: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
3: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
2: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
3: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
2: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
3: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Téma je teče mi z nosu.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Prezident Pavel se dnes sejde s premiérem Babišem. Mluvit budou o cestě na summit NATO. Slaný na Kladensku bude kvůli vyšetřování v útulku Bouchalka umisťovat odchycené psy jinam. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes v 8:30 ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zůna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Prezident v seznamu účastníků letu na summit není. Už dřív ale řekl, že chce delegaci vést.
3: Já to vnímám spíš zatím jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní letadla, než jako potvrzení složení delegací.
2: Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Slaný na Kladensku nebude umisťovat další odchycené psy do útulku Bouchalka v Buštěhradu. Zařízení prošetřují policisté a veterinární správa pro podezření na týrání zvířat. Město tam má jednoho odchyceného psa. Smlouvu s útulkem ale radnice rušit nebude, potvrzuje místostarosta Pavel Rubík z ODS.
4: Je to dané i tím, že ta smlouva je vlastně uzavírána na dobu určitou na celý rok, ale psi už tam od vypuknutí tohoto prověřování nevozíme. Zatím jsme teda nemuseli odvážet žádného psa pryč z městské policie, protože jsme si zrenovovali kotce u nás, ale kdybychom museli nějakého psa do útulku odvést, tak jednáme s útulkem v Jimlíně.
2: Psi, které slané do útulku Bouchalka umístilo, několikrát kontrolovali pracovníci městského úřadu a nenašli žádné pochybení. Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se dnes otevře veřejnosti. Barokní budova slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům a lidé se dovnitř můžou podívat jen několikrát v roce. Otevřeno bude až do 18 hodin. Poslední komentovaná prohlídka začne v 5 odpoledne. Vstup je zdarma a není potřeba se nikam předem registrovat. Součástí prohlídky je i výstava Dary premiérům, říká mluvčí úřadu vlády Martina Jelínková.
5: Trasa prohlídky vede přes vstupní prostory, reprezentační salonky, zlatý sál, hnědý sál i další historické prostory. Úřad vlády připravil pro letošní návštěvnickou sezonu výstavy, díky níž návštěvníci mají jedinečnou příležitost a zhlédnou více než 130 originálních darů ze 3 desítek zemí světa. Sport.
2: Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácími 3-1. Švédové tak poprvé v sezóně evropských turnajů prohráli. V prvním zápase na turnaji porazilo Švýcarsko Finy 5-4 po nájezdech. Právě tyto dva týmy budou soupeřem Čechů ve dvou víkendových zápasech.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně až zataženo. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Na dálnici D11 Hradce Králové zpozorněte na příjezdu do Prahy. Na 5. kilometru havarovalo osobní auto. Zdržení nečekejte, ale projíždí se opatrně. A nehoda je i v Praze, v ulici Vinohradská. Tam se srazila 2 osobní auta, projíždějte tedy také se zvýšenou opatrností. A ještě tu mám jednu uzavírku, silnice 2. třídy /244. přesně ulice 5. května v Měšicích na Praze Východ, je jednosměrně uzavřená. Probíhají tam práce na silnici a průjezdná je pouze ve směru na Líbeznice Mratín. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy. Uslyšíte, že údajný bossing a zneužívání funkce bývalého ředitele pražské nemocnice na Františku Davida Erharta šetřil externí audit. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize, nebudu chybět ani děti. Nejmenší děti z Prahy se pokusili vysvětlit, co je válka a kde se může odehrávat, a jejich odpovědi vám nabídneme. A cestující pražské MHD se musí připravit na komplikace. Ode dneška do nedělního večera nejezdí v Praze metro na části linky C a za chvíli si řekneme víc. A z českých písniček si zahrajeme Kabáty, Činasky nebo Jiřího Korna. A na úvod hodiny to bude Petr Spálený jako obyčejný muž. Tak dobré sváteční ráno.
1: Dobré ráno,

0: 14 minut po 7. S vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Region Express.
0: V Praze nejezdí metro na části linky C v úseku Skobylis na Pražského povstání. Musí cestující využívat náhradní dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Podrobnosti má redaktor Ondřej Mikušek. Hezký den.
2: Hezký den. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou a tramvajovou dopravu. Autobusy XC nahrazují celý úsek výluky Skobylis na Pražského povstání, kromě stanice nádraží Holešovice. Od něj jezdí linka XC1. Cestující můžou využít také tramvaj číslo 36, která projíždí třeba přes Masarykovo nádraží, Václavské náměstí a končí ve vozovně Pankrác.
0: Ondřej, co přesně technici v metru dělají?
2: Vyměňují původní reléová stavidla za moderní elektronická. Jde o zabezpečovací systém, který řídí pohyb vlaku, výhybky i signalizaci. Nově je bude řídit počítačová technologie. Tento systém má být spolehlivější, snadnější na údržbu a umožní rychlejší řešení případných poruch.
0: A funguje už tato technologie v některých částech metra?
2: Dopravce ji postupně zavádí na celé lince C. Zastávky Florence a Vltavská jsou posledními dvěma na této trase, kde zabezpečovací zařízení pochází ještě ze 70. let 20. století. Změny jsou podmínkou pro plánovanou automatizaci provozu, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.
3: Dopravní podnik tuto rozsáhlou investiční akci zahájil na jaře roku 2024. V příštím roce doběhne dokončení, včetně výměny stavědel v depu Kačerov.
2: Technici výměnu zabezpečovacího systému na Florenci a Vltavské provedou ve dvou etapách. Tu druhou plánují na termín od 4. do 10. července letošního roku. I tehdy by tedy cestující měli počítat s dopravním omezením. Potřebné informace najdou na stránkách dopravního podniku i Pražské integrované dopravy.
0: To byl redaktor Ondřej Mikušek, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou a šťastnou cestu.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Minut po čtvrt na osm s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kralupy nad Vltavou 9, Mrsky 9 a Ondřejov Pecný 6,5, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Pátek čekáme oblačný až polojasný, ráno přechodně až zatažený, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, večer se bude vyjasňovat a teploty dneska můžou vystoupit na 15 až 18 stupňů, foukat bude slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky, zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré a na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45, budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové zpozorněte na příjezdu do Prahy. Na 5. kilometru havarovalo osobní auto, zdržení nečekejte, ale projíždí se opatrně. Ještě tu mám jednu uzávěrku. Silnice 3. třídy mezi Libovicemi a Tuřany v obci Biseň na Kladensku. Tam se opravuje povrch vozovky, je tedy uzavřená a jedna uzavírka je také v Praze, ulice Bezová mezi křižovatkami ulic Zelinářská a nad Malým Mýtem, na Praze 4 konkrétně. Tam probíhají stavební práce, takže počítejte s omezením. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Eliška Kapalínová z Dox u Kladna je známá jako bábinka na cestě. V 70. letech se vydala sama na pouť z Prahy do španělského Santiago de Compostela.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Ozbrojený konflikt neboli válka provází lidské dějiny od nepaměti a právě v těchto dnech si připomínáme konec jednoho takového celosvětového konfliktu. A jak si válku představují nejmenší děti z Prahy?
1: Žít v míru, klidu a bezpečí. Ne každý má to štěstí, někde se i válčí. Co pak je to válka?
2: V nějaký jiný zemi jsou ještě. Války se stěhujou do každý Evropy jiný. Jo, a třeba v Americe.

0: kudlema a střílejí se po sobě a šípama. A nějaký král v té válce už musel umřít.
1: To není hezky třeba někoho zabíjet nebo tak.
0: Protože kdyby neválčili, tak by nikdo neumřel a taky nikdo nedostal bolístku.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Letos začne pietní akt v 10 hodin dopoledne. Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích, letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Středočeský kraj pokračuje v projektu Obědy do škol pro děti z rodin v nepříznivé finanční situaci. V příštím školním roce na něj dá 30 milionů korun, rozhodli radní. Peníze pomohou mateřským, základním i středním školám zajistit dětem a mládeži bezplatné školní stravování. Tyršovo koupaliště v Rakovníku je po odbahnění připravené na sezonu. Cílem úprav za zhruba 5 milionů korun je zlepšení kvality vody. Aktuálně už je koupaliště napuštěné. A dnešní počasí čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně až zataženo, večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zpozorněte za sjezdem na Úvaly na 5. kilometru. U odpočívadla Beránka havarovalo osobní auto. Následky nehody můžou překážet v provozu. Projíždějte opatrně. Na D1 kolem 61. a 5. kilometru ve směru na Prahu probíhají práce na silnici, na zpevněné krajnici, která je uzavřená, se čistí přístupové cesty propustků, neboli se udržuje povrchová kanalizace, tak také zbystřete a projíždějte opatrně. A ještě nehoda v Americké ulici v Kladně, tam aktuálně probíhá vyproštění osob. Taktéž opatrně, jinak je provoz plynulý a klidný. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A i po půl osmé s vámi dal dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
0: Údajný bossing a zneužívání funkce bývalého ředitele pražské nemocnice na Františku Davida Erharta řešil externí audit, ten zadala městská část v lednu po obvinění některých zaměstnanců zařízení. Za chvíli si k tomu řekneme víc.
2: A tohle už jsou Kabáti a Bára. Krásné sváteční ráno.

0: Dobré ráno, střední Čechy, s vámi 5 minut před 7:45. Vedení Prahy 1 nechá zpracovat právní analýzu výsledků externího auditu o situaci v nemocnici na Františku. Ten zadala městská část v lednu po rezignaci bývalého ředitele Davida Erharta, kterého obvinila část zaměstnanců ze zneužívání funkce. Šetření mělo prověřit hospodaření i vnitřní procesy zařízení.
1: Podle některých zaměstnanců nemocnice bývalý ředitel David Erhardt se mimo jiné dopouštěl bossingu a nebo třeba zaměstnával a platil lékařku, která do nemocnice nedocházela. Proti obviněním se bývalý ředitel ohradil.
2: Jednoznačně odmítám, že by docházelo k odnášení jakéhokoliv materiálu či léčiv ze zásob nemocnice do mé soukromé ambulance. Rozhodně prohlašuji, že nikdy nedocházelo k vyplácení zaměstnanců mé ambulance mimořádné výplaty dle uzavřených pracovních smluv a mzdových výměrů. Dalším nepodložením obvinění byl bossing vůči spolupracovníkům.
1: Hájil se na lednovém zastupitelstvu Prahy 1 nedlouho po své rezignaci David Erhardt. Obvinění zaměstnanců podle opozičního zastupitele Jonáše Felkla z Praha sobě externí audit potvrdil.
3: Jsou to závažné problémy, kterými se ztrácely veřejné peníze, a dalším aspektem je to, že vedení naší městské části o tom problému měli informace už od roku 2023 a za nás prostě neudělali nic velkého pro to, aby ty problémy byly vyřešeny.
1: Radní pro zdravotnictví Michal Miller z ODS říká, že výsledky auditu musí ještě zkontrolovat právní firma.
4: Ten audit měl na to relativně málo času. Nejsem úplně přesvědčený o tom, že vlastně ten audit potvrdil všechno, co v těch médiích zaznělo. Jsou tam na místě důvodné obavy a i audit nám doporučil, aby jsme si to nechali prověřit a v návaznosti na to přijmout opatření ve vztahu i konkrétním osobám, pokud se ukáže, že ta zjištění jsou pravdivá.
1: Městská část by měla do léta vyhlásit výběrové řízení na nového ředitele nemocnice. Ten by měl nahradit současného ředitele Jana Dubna, který je ve funkci dočasně. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme minutu po 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už vítám ve vysílání meteorologa České televize Pavla Karase, přeji dobré sváteční ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Jaké teď máme aktuální počasí v našem regionu?
2: Převládá velká oblačnost, nikde neprší, je většinou oblačno nebo zataženo, no a teploty se pohybují kolem 8 nebo 9 stupňů, ale během dne se bude oteplovat a bude taky ubývat oblaků, takže se častěji ukáže slunce.
0: A kam až nám dnes vystoupají teploty a bude pršet?
2: Tak pršet by mělo jenom výjimečně, večer by se mělo vyjasňovat, přes den bude oblačno nebo polojasno, no a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 15 a 18 stupně Celsia. Vár bude slabý, severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr.
0: No a protože nás čeká prodloužený víkend, v podstatě včetně dneška, tak určitě spousta lidí míří někam do přírody nebo na výlety. Jaký bude víkend v kostce?
2: Tak víkend by měl být z velké části slunečný, jak v sobotu, tak v neděli by mělo být polojasno nebo skoro jasno, ale v údolích se můžou po ránu objevit velmi nízké teploty. Minima totiž budou klesat na 7 až 4 a v údolích až na 2 stupně Celsia a dokonce se můžou lokálně objevit přízemní mrazíky. Co se týká odpoledne, tak ta teplota by se měla postupně dostávat v sobotu na 17 až 20 stupňů Celsia a jenom při výjimečně zvětšené oblačnosti se objeví přeháňka, případně slabší bouřka. To samé platí i pro neděli, ale ta neděle by měla být oproti sobotě v průměru o 2 až 3 stupně teplejší. To znamená, že někde se ta teplota může dokonce blížit k té hodnotě letního dne, tedy k 25 stupňům Celsia.
0: To vypadá krásně. Tak to byl meteorolog České televize Pavel Karas. Díky, pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den přeju.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za sjezdem na úvaly na 5. kilometru o odpočívadla Beránka. Havarovalo osobní auto, následky nehody můžou překážet v provozu, projíždějte opatrně a opatrně taky na D1 mezi 87. a 64. kilometrem ve směru na Prahu, tam totiž můžete potkat vozidlo údržby silničářů, kteří tam čistí vozovku, a D8 mezi 9. a -2. kilometrem ve směru na Prahu, tak tam pro změnu silničáři sekají trávu. Projíždějte tedy také opatrně. Šťastnou cestou s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Modrý Dýma Black Milk, 8 minut před 8 a vy jste stále ve společnosti Dobrého rána střední Čechy. A teď už pro vás mám Petra Jungmana, který vám nabídne pohled do dnešního svátečního kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola. Loni zemřel Jiří Bartoška.
4: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
5: Abemus papam.
2: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
5: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prebost.
2: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
5: Leonem decimum quartum.
2: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků se David Attenborough má dnes požehnané z té narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ode dneška do nedělního večera nejezdí v Praze metro na části linky C. Tisíce vojáků se zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, říká mluvčí Pražského dopravního podniku Aneta Řehkova.
3: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
2: Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Lidé budou moct vidět celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
4: Návštěvníci se mohou těšit na hvězdicové výlety ve směrech Rakovník, Krupa a Řevničov. Z nádraží v Lužné vyrazí na tratě hned tři parní lokomotivy, a to Matilda, Všudybylka a Šlechtična. Už sobotu ráno proběhne také od 8 hodin velké defilé a fotografování lokomotiv.
2: Bude to letos jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy na letošek připravují méně jejich jízd než v předchozích letech. Asi 4000 vojáků se zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic a právě startují u pěchotního srubu na Holem v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho ale může kdokoliv, vysvětluje organizátor celoarmádního běhu Pavel Eigl.
5: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu. Sport.
2: Dnes začne v maďarském Segedu světový pohár v rychlostní kanoistice. Výsledky v seriálu budou mít nově větší význam v systému olympijské kvalifikace. Jako první odstartují rozjížďky kanoistů na kilometrové trati i s olympijským vítězem Martinem Fuchsou. První rozjížďku má Fuchsa na programu před 10. dopoledne. Celkem je na úvodním světovém poháru ve startovních listinách 33 českých reprezentantů. Počasí. Čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně až zataženo. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Pozor na dálnici D1 mezi 18.5. a 17. kilometrem ve směru na Prahu. Probíhají tam práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřen. Silničáři tam provádí údržbu podzemní části kanalizace. A uzavírka je také na silnici druhé třídy 605 ulice Plzeňské v Chrášťanech na Praze Západ. Tam se opravuje železniční přejezd a místo je tedy nutné oběd. Český rozhlas Střední Čechy přeje dobrou cestu.
1: Zelená vlna
8: Známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
7: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že v Sedlčanech připomínají židovské obyvatele, kteří nepřežili druhou světovou válku, kameny zmizelých. Zajímavosti spojené s appendixem nám už za chvíli nabídne naše rubrika Co v učebnicích nebylo, a nebudou chybět ani tipy pro dnešní den. A z českých písniček si zahrajeme Honzu Kalouska, Xindla X nebo Olympiky. A jako první to bude Karel Gott a To jsou fámy. Tak dobré to dnešní sváteční ráno.
8: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 13 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy, dospívala skupina Olympic. A dnes si v rubrice, co v učebnicích nebylo, povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, tak vás Martin Pisařík vyvede z mírného omylu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že appendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že appendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 3 minuty po čtvrt na 9 s vámi stále dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Lány 8, Poděbrady 10 a Příbram 7,5, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Dnešní den čekáme oblačný až polojasný, ráno přechodně až zatažený. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty dnes můžou vystoupat na 15 až 18 stupňů. Foukat bude slabý, severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a rozptylové podmínky, tak ty budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pozor, kladně, opatrně, v Americké ulici směrem z centra mezi kruhovými objezdy u Penny Marketu a Lidlu je nehoda, kolony se ale netvoří, jinak je provoz na středočeských silnicích a dálnicích klidný a nemáme hlášeny žádné dopravní nehody nebo omezení. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Lenka Dusilová je opravdu výjimečná zpěvačka a skladatelka. Jsme proto rádi, že si přijde popovídat o klikatých zákoutích své kariéry. Vždyť právě letos slaví 30 let na scéně.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Nali? Spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál takovým vytržením prostě a teď
1: a lidi koukali za chvíli.
0: Musím říct, že už v prvním ročníku Janáčkovy akademie muzických umění se vlastně začala moje spolupráce s divadlem Na provázku. Začala se velmi neobvyklým způsobem. My jsme tehdy měli prověrku, semestrální prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, Jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli psa. Po skončení té prověrky za mnou přišla kolegyně z vyššího ročníku a říká, chceš hrát v Huse? Říkám, co si děláš, legraci, nebo co, teď jsem dohrál psa. Ona říká, ne, to je divadlo. Já říkám, jo, to neznám. Tam venku stojí režisér Zdeněk Pospíšil a on ti to vysvětlí. Tak já jsem šel ven na chodbu, tam stál v montérkách takovej zarostlej, takhle si pořád trhal fousy, takovej podivnej člověk, říká, to seš ty, co hrál toho psa? Říkám, jo, máš talent, člověče. Říkám, to je nějaký spiknutí tohleto, nebo co to má znamenat? Ne, budeš hrát v Huse. Říkám, už jsem to jednou slyšel, co to je za blbost? To je divadlo do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci být. A já jsem si furt myslel, že to je legrace, že jo, ale ten Zdeněk se seknul asi tak o 2 roky, protože my jsme skutečně potom po uplynutí takového časového rozdílu začali s tím divadlem jezdit po Evropě a projeli jsme těch zemí moc a viděli jsme spoustu věcí a zažili v tom divadle neuvěřitelné věci a já na ně nikdy nezapomenu, protože tohle divadlo mě vlastně vybavilo vším potřebným pro to, co dělám i dneska.
2: Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší Biklan v České republice? Tenhle 2metrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: zpíváte.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na vlakových a autobusových nádražích, letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Obě komory parlamentu dnes mají den otevřených dveří. Můžete se tak podívat i do běžně nepřístupných prostor. Například v Senátu je to hlavní sál, rytířská síň nebo mytologická chodba. Do večera bude otevřená i Valštejnská zahrada. V centru Berouna od pondělí zkomplikuje provoz rekonstrukce dopravně vytížené České ulice. Stavební práce v úseku od křižovatky s ulicí Čertovka k třídě politických vězňů jsou naplánované do konce června. Prostor bývalé tankové střelnice u Vrchbělé na Mladoboleslavsku bude přírodní památkou. Rozhodli o tom radní Středočeského kraje. Opatření má zajistit ochranu unikátním a kriticky ohroženým druhům rostlin i živočichů. A dnešní počasí čekáme oblačno až polojasno ráno, přechodně zataženo, večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na středočeských silnicích a dálnicích panuje sváteční provoz, jen v ulici k nemocnici v Hořovicích na Berounsku práce na silnici, probíhá tam přeložka vysokého napětí, jednosměrný provoz je ve směru od kruhového objezdu z ulice Vrbnovská a k nemocnici až ke křižovatce ulic k nemocnici a k Bažantnici a v Kladně opatrně v Americké ulici směrem z centra mezi kruhovými objezdy u Penny Marketu a Lidlu je nehoda. Kolony se ale netvoří. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po 8:30 pokračuje Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Sedlčan.
0: Tam připomínají židovské obyvatele, kteří nepřežili druhou světovou válku, kameny zmizelých. Historici je odhalili včera a my si připomeneme je toto odhalení ve vysílání už za chvíli.
3: A teď už Honza Kalousek a Chodím ulicí. Pěkné sváteční ráno.

z Vinicky, že sténa Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají.

0: Společnost vám dělá Marta Kubišová s Magdalenou a taky dobré ráno střední Čechy. Židovské obyvatelé Sedlčan, kteří zemřeli ve druhé světové válce, připomínají kameny zmizelých. Je jich tam zatím 19 a jsou před domy, kde lidé žili. Historici je odhalili včera.
1: Připomínáme si Hinka Štárka, jeho manželku Anu, jejich děti Helenu a Růženu a také syna Karla. Ti odjeli 22. října 1942 do Treblinky, kde všichni zahynuli.
2: Tak ke kamenům zmizelých teď školáci pokládají rudé růže a taky malé kamínky, které se sebou přinesly. Celou akcí provázela, taky připravil ředitel městského muzea David Hroch.
3: Tak v té první etapě jsme si dnes připomněli 19 našich. Tak v té první etapě jsme si dnes připomněli 19 našich spoluobčanů židovských, s tím, že ta druhá etapa by měla být hotova do konce tohoto roku, to je dalších 24 kamenů zmizelých.
2: Na odhalení těch kamenů zmizelých přijel taky dlouholetý předseda pražské židovské obce František Bánie.
4: Vlastně ty Štolpersteiny mají dělat jednu věc, připomínat ty oběti, ale na druhé straně by měli těm mladým nebo tí, co se na k ty kameny podívají, připomenout, jaké věci se dělaly a že by se takové věci znova mohly opakovat.
2: U odhalení těch kamenů zmizelých jsou také, počítám, základní škola, střední škola?
5: Jsme Gimpel, no, druhý ročník.
2: Vy teď tady stojíte nad těmi kameny, u kterých jsou rudé růže, kamínky. Jak vy to vnímáte, celou tu akci?
6: Mi přijde, že je hodně důležitý si tyhle věci připomínat, abychom nezapomněli, aby se už nemohli opakovat, a proto jsme tady i my, jako ta mladší generace.
2: Marie Kubrichtová teď si prohlíží ty právě odhalené kameny zmizelých. Teď jsme u místa, kde jsou tři. Udělala jste nad nimi tři křížky.
7: To se tak dělá. Takže jako já myslím, že je to určitě dobrý akt vůči té historii.
2: A já se teď skláním ke třem kamenům zmizelých, na něj jsou jména. Zde žil Hynek Eliáš, Marta Firtová a Zikmund Kaufmann. Všichni deportováni 4.9.1942 do Terezína. Ze Sedlčan Věra Hájková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Minuta po 8:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Semčice 10, Vlašim taky 10 a do třetice desítka v Dolním Bousově. Tolik máte právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. A dneska bude dle meteorologů oblačno až polojasno, ráno přechodně až zataženo. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni. Foukat bude slabý severozápadní, postupně severní až severovýchodní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne budou ale dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Opatrně na D5 na minus půltém kilometru ve směru na Prahu. Silničáři tam čistí směrové sloupky a ještě tu mám u závěrku v Kladně ulice Tuchoras probíhá oprava vozovky. Jinak je provoz ve středních Čechách plynulý bez nehod a věřím, že to tak zůstane i dál. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem střední Čechy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Katapulti a někdy příště 8 minut před 9 hodinou. Ideální písnička na rozloučenou. Dobré ráno, střední Čech je totiž u konce. Loučí se Petra Procházková a na vás už se těší Iveta Chlumská. Přeji krásný dnešní sváteční den a těším se zase někdy příště v Dobrém ránu střední Čechy. Teď už Denisa Argeslová a tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání do Rakovníka na tradiční historickou slavnost u Vysoké brány. Den zahájí průvod historických skupin městem a následovat bude nabit program v aréně. Šermířská vystoupení, kejklíři, žongléři i dobová hudba. Těšit se můžete taky na efektní vystoupení s prapory a meči či oblíbené pohádky pro děti. Po celý den budou připraveny historické stánky s jarmarečním zbožím, ukázky dobové výzbroje i výtvarné dílny pro nejmenší. Vydejte se do Kolína na oblíbený Den záchranářů. Na Karlově náměstí a Kmochově ostrově se můžete těšit na slavnostní jízdu techniky i prezentace složek integrovaného záchranného systému. Mezi největší lákadla patří vyprošťování osob z havarovaných vozidel, zásahy policejních jednotek nebo ukázky práce psovodů a hasičských lesců. Budete si moct vyzkoušet první pomoc a resuscitaci. Den zakončí hudební večer v amfiteátru, kde vystoupí Kolínský Big Band s Martinem Chodůrem a kapela Poletíme. Na zámku Žleby se přenesete do atmosféry dávných časů. Během prohlídky vás čeká návštěva plně zprovozněné a provoněné zámecké kuchyně, ve které vám kuchtíci a kuchtičky v historických kostýmech přiblíží každodenní život na šlechtickém sídle. Autentické ukázky vaření i dobové zvyky nabídnou nevšední zážitek pro všechny smysly. Akce je součástí prohlídkového okruhu a potěší malé i velké návštěvníky. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Zámek Konopiště dnes pořádá výjimečné prohlídky zaměřené na druhou světovou válku. Čekáme polojasno až oblačno a teploty odpoledne kolem 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pieta začne v 10 hodin. Most ve Vackově ulici v Rakovníku nechá opravit vedení města. Jeho konstrukce je ve špatném stavu. Denně po něm jezdí nákladní i popelářská auta. Radnice za práce zaplatí přes 1 000 000 korun, pokračuje rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
3: Nosnost mostu musela být snížena na 19 tun. Díky zatékání zde dochází k hloubkové korozi výstuže mostu, nosné konstrukce a římsových plechů. K opravě mostu dojde v rámci právě probíhající rekonstrukce okolních ulic Vackova, Budovcova a Podnemocnicí. Přesný termín bude upřesněn po dohodě se zhotovitelem.
2: Zámek Konopiště si dnes připomíná konec druhé světové války mimořádnými prohlídkami. Jsou zaměřené na dobu, kdy na zámku sídlilo velitelství nacistických jednotek SS. Návštěvníci uvidí dosud nevystavované předměty, které na zámku po Němcích zůstaly, a zároveň se podle kastelánky Jany Sedláčkové dozví, co naopak zmizelo.
4: Například třeba Reinhard Heydrich si tady vybral pro Göringa dárek k narozeninám. Byl to hezký tesák, ten se nám bohužel nevrátil, ale spousta věcí se vrátila. Připomenem například ten renesanční štít, který se dohledal vlastně až v posledních letech a vrátil se.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil domácí na úvod švédských her 3-1. 2 branky dal Michal Kovařčík, 1 Kristián Reichl. Trenérský tým musel změnit přípravu na zápas, protože ve čtvrtek přišla reprezentace o trénink kvůli díře v ledu. Pokračuje hlavní kouč Radim Rulík.
5: Jsme dali systémové věci do rozbrusení. I jsme si udělali takový video s hráčima, podívali jsme se na pár situací, jak se na to nachystat. Hlavně to velký hřiště, protože Švédové přehrávají strana. Hrajou na to, že ty hráči se nepřemístí správně a nerozeberou si správně ten prostor po tom přehrání.
2: Na turnaji bude hrát Česko ještě v sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcary. Ve vzájemném utkání vyhrálo Švýcarsko nad Finskem 5-4 po nájezdech.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, večer se bude vyjasňovat. Naměříme mezi 15 a 18 stupni. Od zítřka by se mělo začít oteplovat ke 20 stupňům, neděle pak bude slunečná a nejteplejší v tomto týdnu. Naměříme až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice a hlavní tahy v našem kraji jsou aktuálně průjezdné bez komplikací a zdržení. Pozor v Kladně v Americké ulici směrem z centra mezi kruhovými objezdy u Penny Marketu a Lidlu je nehoda, kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Přeji vám krásný sváteční den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A jsem ráda, že jste ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme pro vás příjemnou muziku Marka Ztraceného, Věru Martinovou, kapelu No Name a taky zajímavé informace. Stejně jako dnes bylo 8. května, lidé začínali slavit konec druhé světové války, ale ve velkých popovicích u Prahy se stále střílelo a umíralo. Za chvíli uslyšíte poslední díl série příběhů pamětníků tohoto období, jak je natočili žáci základních škol. Nenechte si to ujít.

0: Taky Elvis Presley přispěl do našeho svátečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že jste na našich vlnách. Teď budeme vzpomínat na poslední dny druhé světové války. Božena Židoňová nikdy nezapomene. Poražení Němci utíkali od Stránčic přes Popovice a mstili se. I jí tehdy desetiletou vyvedli z domu na ulici. O tom, jak to dopadlo, vyprávěla žákům základní školy Květnového povstání v Praze v rámci projektu Společnosti Postbellum.
1: Božena Židoňová se narodila 10. února 1935 ve Velkých Popovicích. Vyrůstala se dvěma bratry. Jeden byl mladší a druhý starší. Byly sotva dva roky, když jí zemřel otec. Matka se znovu vdala, když jí bylo 6.
2: Je 8. května 1945, den vítězství. Němci vyhlásili kapitulaci a lidé ve většině Evropy se radují. Ale ve Velkých Popovicích se odehrává něco jiného. Německé kolony vozidel se stahují od Stránčic přes Popovice. Když v ten moment...
3: Nějakej partizán tam na ně vystřelil.
2: V obci vypukl chaos.
3: Každýho, kdo byl na ulici, zastřelili.
4: Němci si nebrali servítky.
3: Byl kostel, škola, ulice nahoru, fara. A my jsme byli jeden, dva, třetí barák, pak byl ještě jeden barák a hospoda. Tak až pod tu hospodu všechno vyvedli se všech těch bytů a to, co bylo v hospodě, mužský, no jich tam nebylo moc, ale bylo jich tam tak 8, nevím, byl tam pomníček dodnes, všechny vyvedli a všechny zastřelili.
1: Boženu, tehdy teprve desetiletou holčičku, vyvedli z domu. Spolu s dalšími obyvateli Popovic jí vedli k areálu pivovaru, kde Němci drželi.
3: Ženy s dětmi jsme měli stát a mužský museli ležet, tam byla taková strouha v kopřivama, tak museli ležet obličejem v těch kopřivách.
2: Vše vypadalo ztraceně, ale mezi zajatými byl i místní četník z Popovic, pan Brožovský. Ten za války sympatizoval s okupanty. V tuto chvíli se však rozhodl, že obyvatelům Popovic pomůže a začal vyjednávat s Němci.
3: A furt vyjednávali a on potom se zavázal vlastním krkem, že nevyjde z Popovic jedna jediná rána, která by jim nepovolila průjezd volnej.
2: Nejprve se po hodině domluvili, že propustí ženy s dětmi. Nakonec se podařilo vyjednat i propuštění mužů.
1: Němci poté odjeli. Pan Brožovský se tímto skutkem vykoupil a nebyl po válce nějak stíhan. Pomníček této události je dodnes v Popovicích.
2: A jaký zážitek si z toho tehdy malá Božena odnesla?
3: Ten strach, který ve mně byl, ve mně zůstal celý život. Dodnes jsem taková vystrašená, pod mě.
2: Božena se vyučila a celý život pracovala jako účetní. Provdala se za mistra v dílně Karla Židoně a měli spolu dceru.
4: Dnes bydlí v domově pro seniory na Milíčově, kde ji pravidelně navštěvují její vnuci. A co paní Božena vzkazuje lidem?
3: Aby byli na sebe hodní.
0: V závěrečném díle seriálu k 81. výročí od konce druhé světové války vzpomínala paní Božena Židoňová na odchod německých okupantů z Velkých Popovic. Její vzpomínky pro projekt Příběhy našich sousedů zaznamenali žáci základní školy Květnového vítězství Praha, konkrétně Laura Dahne, Krištof Machálek, Karolína Strakatá, Jakub Štěrbáček pod vedením učitele Přemysla Práška. A vy všechny příběhy postupně najdete na našich stránkách střednicechy.rozhlas.cz nebo na stránkách Příběhy našich sousedů.cz.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který porota umístila na druhé místo v roce 2020. Tentokrát nám ho připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Podrobnosti prozradím za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
2: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
1: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Petr Rezek opěvoval Modrou zem a my vám stále přejeme krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nepřipravují oni sami, tedy všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, recept z druhé příčky z roku 2020, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrika Rozehnala zajímalo, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok.
4: Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
4: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Podívat se na něj můžete na stránce pochoutkovirok.cz, hned na něj dostanete chuť. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý ho v podání Vojtěcha Vrtišky uslyšíte v neděli po 10. hodině a určitě si to nenechte ujít.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Muzeum technických hraček Velvary na Kladensku připravilo výstavu nazvanou Hračky v temnu protektorátu. Za chvíli se tam spolu vypravíme.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Kamil Střihavka, kapela BSP a Země vzdálená. 2:45 máme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Vás teď zveme na parní lokomotivy. Ty si budete moci o tomto víkendu prohlédnout v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Jeho pracovníci připravili parní víkend. Bude to jedna z mála příležitostí, kde lidé uvidí parní stroje v pohybu. České dráhy letos vypraví kvůli vysokým nákladům méně parních vlaků než v těch předchozích letech. No ale my k tomu všemu ještě doplníme, třeba že si v těchto dnech připomínáme 81 let od konce druhé světové války. Volné dny můžete využít taky k návštěvě výstavy hraček v temnu protektorátu. Do muzea technických hraček ve Velvarech se vydala naše redaktorka Bára Kvapilová. Kromě těch klasických vojáčků a pistolek na kapslíky, tam objevila i další poklady.
1: Sběratel hraček Miroslav Smaha se snaží udržovat historickou paměť. Návštěvníky proto nechává nahlédnout do válečného období dětskýma očima. Tady je například společenská hra, která se jmenuje Obrana vlasti.
2: Ano, to je zajímavá hra, která obsahuje dřevěná letadýlka, ponorky, bitevní lodě, pak tam vidíme tanky, nejrůznější typy, vojáky samozřejmě, je tam návod. Celé je to takové červené kartonové krabici s nápisem Obrana vlasti, ale nevíme, kdo ji vyrobil. Je to československá stavebnice, samozřejmě z doby zřejmě začátku protektorátu nebo ještě před vznikem protektorátu.
1: Hned vedle je námořní bitva.
2: A to je další neoznačená stolní hra, kdy vlastně se jedná o dřevěnou bitevní loď a ponorku. Ponorka má v sobě zabudovanou pružinku, která po spuštění vystřelí torpédo. Pokud se strefíte do určitého bodu na té bitevní lodi, dojde k výbuchu. Vlastně uvnitř je jednoduché kovové pérko, který vyhodí do povětří všechna ta děla a vlastně ty stavby na té lodi.
1: Tady se teď dívám například i na dětské šicí stroje značky Singer. A je tady i technická stavebnice. Co je to?
2: Ano, to je stavebnice elektrofyzikální. Je to 60 pokusů s elektřinou. Má dva návody v češtině a v němčině. A například si děti mohly zkoušet různé elektrické výboje, dělalo to taková barevná světýlka tady v té skleněné trubici.
1: Z Muzea technických hraček Velvary Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že výstava Hračky v temnu protektorátu potrvá ve Velvarech až do 1. listopadu.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za 10 minut bude 10, přejeme vám stále krásné sváteční dopoledne, za chvíli Tamara Kocůrková a zprávy, no a pak si povíme, že třeba česnek mnozí právem považují za doslova všelék. Proč, prozradí Jarka Vykoupilová. Počkejte si na to a mějte se fajn.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Větší obchody dnes zůstávají zavřené. V Mladé Boleslavi začala částečná uzavírka křižovatky Laurinovy ulice s Dukelskou. Čekáme polojasno až oblačno a teploty odpoledne kolem 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Dělníci dnes částečně uzavřeli frekventovanou křižovatku ulic Laurinova a Dukelská v centru Mladé Boleslavy. Instalují tam technologii, která umožní přednostní průjezd složek integrovaného záchranného systému. Úplně uzavřené jsou všechny odbočovací pruhy. Semafory v křižovatce nefungují.
3: Řidiči jezdí křižovatkou v zúžených jízdních pruzích. Na omezení upozorňují dopravní značky. Uzavřené jsou také chodníky v okolí křížení silnic. Omezení potrvají do 12. června. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a Poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů, mimo jiné hlavní sál, rytířskou síni nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
4: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
2: Otevřená bude taky až do večera Valdštejnská zahrada. Lidé můžou navštívit i Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Sport. V maďarském Segedu začal světový pohár v rychlostní kanoistice. Výsledky v seriálu budou nově mít větší význam v systému olympijské kvalifikace. Jako první odstartovali rozjížďky kanoistů na kilometrové trati. Na tu svou už vyrazil také olympijský vítěz Martin Fuchsa, který v neděli absolvoval pražský maraton.
5: Nohy nevozívají se mi, takže jsou asi v pohodě jako úplně. Ale já jsem dělal fakt všechno pro to, abych je co nejvíc jako zregeneroval. Samozřejmě uvidíme, co budou dělat, až pojedu úplně jako na maximum, jestli třeba dřív vytohnou nebo tak, ale já doufám, že ne, že všechno bude v klidu a že mi to jako nějak neuškodilo.
2: Celkem je na úvodním světovém poháru ve startovních listinách 33 českých reprezentantů, včetně dalšího olympijského šampiona z Paříže, kajakáře Josefa Dostála. Počasí. Čekáme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat, naměříme mezi 15 a 18 stupni. A od zítřka by se mělo začít oteplovat ke 20 stupňům. Neděle pak bude slunečná a nejteplejší v tomto týdnu. Naměříme až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před zúžením na 23. kilometru se pomaleji jede z kilometru 21 a zdržení je asi na 5 minut. Kolona je už pouze provozem, nehodu na 23. kilometru odklidili. A na silnici 38 z Jihlavy směrem do Kolína před Čáslaví se srazila dvě osobní auta. Zdržení směrem do centra Čáslavy je asi na 5 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy v 10 a s vámi je dál Středočeské dopoledne a Iveta Chlumská.
6: A jsem s vámi ráda. Krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
6: Sváteční dopoledne pokračuje. Jak jistě víte, dnes si připomínáme 81 let od konce druhé světové války v Evropě. Už tradičně se v tento den sešli u Národního památníku na Vítkově, na pražském Vítkově, samozřejmě představitelé armády i Česka. A my se tam vypravíme prostřednictvím našeho reportéra už za chvíli. Ale taky se vypravíme za Jarkou Vykoupilovou a možná se budete shodovat v tom, že česnek je opravdu všelék. Jarka ale dneska prozradí, jak ho používat i jako prostředek třeba proti plísni na nehtech. A přidáme příjemnou muziku. Helenu Vondráčkovou, Michala Hrůzu, Michala Šindeláře, Pavla Vítka a další.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Mám rád vůni tvý kůže, zpíval Pavel Vítek. No, máte rádi vůni česneku? Z kůže asi to úplně dobrý parfém nebude. Každopádně česnek právem považujeme za všelék. Ovšem Jarka Vykoupilová v dnešních babských radách na to šla trošku jinak. A používat ho můžeme i jako prostředek proti plísni na nechtech.
1: Babské rady.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jak už tu několikrát zaznělo, dnes si připomínáme 81 let od konce druhé světové války v Evropě. Už tradičně se tento den sešli u Národního památníku na Pražském Vítkově pamětníci konfliktu, ale taky nejvyšší političtí a armádní představitelé Česka. Na Pražský Vítkov se vydáme už za chvíli.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Připomínka 81 let od konce druhé světové války v Evropě se letos už tradičně koná na pražském Vítkově. U Národního památníku se sešli nejvyšší ústavní činitelé, včetně prezidenta Petra Pavla a taky zástupci armády nebo válečných veteránů. Na místě je i náš reportér Vít Andrle. Přeji hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Pietní akt a slavnostní nástup začal v 10 hodin, zazněla tu státní hymna a následně čestná stráž přinesla historické prapory a věnce, které pak položili k památníku nejvyšší ústavní činitelé. Mezi nimi právě i prezident Petr Pavel, který tu měl před chvíli i krátký projev. Při něm řekl, že je důležité si oběti druhé světové války připomínat, protože konflikt ukázal, k čemu může vést bezohledná snaha o nadvládu. Bezpečnost v současnosti podle prezidenta prochází zkouškou na několika místech a je tak podle něj důležité myslet na spojenectví v Evropě a na vlastní obranu. Věnce ale položili taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a předsedové obou komor parlamentu Miloš Vystrčil z ODS a Tomio Okamura z SPD. Účastnili se taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. Dorazili ale taky někteří pamětníci druhé světové války a stovky dalších lidí. Následovala minuta ticha na památku padlým ve druhé světové válce a během ní tři salvy a zhruba za 5 minut by měl začít slavnostní pochod, během kterého přiletí nad Vítkovem 5 armádních letounů, konkrétně 2 Gripeny, 2 letouny L-159 a 1 Casa. A ten pietní akt by měl skončit někdy před 11. hodinou.
0: Tím ale dnešní slavnostní program nekončí.
1: Je to tak, prezident Petr Pavel se poté s dalšími státníky přesune na Pražský hrad, kde hlava státu v poledne jmenuje generály, jako už tradičně 8. května. Pokud jde o další

0: akce při příležitosti konce druhé světové války v Evropě, tak třeba lidé můžou navštívit obě komory parlamentu, které mají až do 5 hodin odpoledne den otevřených dveří, a veřejnosti se až do 18 hodin otevřel taky Lichtenštejnský palác na pražské Kampě, který úřad vlády využívá k reprezentačním účelům.
1: Z pražského Vítkova se nám do vysílání přihlásil náš reportér Vít Andrle. My děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Stůj a Petra Janů, za chvíli třeba kapela Lucie nebo Brontosauři. My vám přejeme krásné sváteční dopoledne, za chvíli se taky podíváme do kalendáře a připomeneme si události, které právě přineslo datum 8. května.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

Pohled na hodiny napoví, máme 11:15. Krásné sváteční dopoledne vám přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. No a máme tu, jak jsem říkala, sváteční den, tak je jasné asi, jaké události si budeme 8. května připomínat. Já jen snad připomenu, že herečka Jana Boušková slaví narozeniny, taky herec Jiří Knot, herec Otakar Brousek mladší, modelka, moderátorka Iva Kubelková, no a krásných kulatých 50 má herec Vasil Fridrich. Další události už si bere na starost Petr Jungmann.

0: státní svátek, Den vítězství.
1: The flags of freedom fly all over Europe.
0: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
2: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
0: Loni zemřel Jiří Bartoška.
2: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
3: Abemus papam.
0: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
3: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prebost.
0: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
3: Leonem decimum quartum.
0: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
5: Za 12 minut 11. hodina, další zprávy a Tamara Kocourková. No a Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Podrobnosti přineseme po 11. Počkejte si na ně. Hezký den.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO v Ankaře. Slaný na Kladensku bude kvůli vyšetřování v útulku Bouchalka umisťovat odchycené psy jinam. Čekáme polojasno až oblačno a teploty kolem 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
3: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadní zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
2: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Zastupitelé Prahy 1 projednali výsledky externího forenzního auditu nemocnice na Františku. Ten zadala městská část v lednu po rezignaci bývalého ředitele zařízení Davida Erharta, kterého obvinila část zaměstnanců ze zneužívání funkce. Erhart jejich nařčení označil za nepodložená. Audit měl prověřit hospodaření i vnitřní procesy nemocnice. Podle radního pro zdravotnictví městské části Michala Millera z ODS musí výsledky ještě prověřit právní firma.
4: Ten audit měl na to relativně málo času. Nejsem úplně přesvědčený o tom, že vlastně ten audit potvrdil všechno, co v těch médiích zaznělo. Jsou tam na místě důvodné obavy a i audit nám doporučil, aby jsme si to nechali prověřit a v návaznosti na to přijmout opatření ve vztahu i konkrétním osobám, pokud se ukáže, že ta zjištění jsou pravdivá.
2: Slaný na Kladensku nebude umisťovat další odchycené psy do útulku Bouchalka v Buštěhradu. Zařízení prošetřují policisté a veterinární správa pro podezření na týrání zvířat. Město tam má jednoho odchyceného psa. Smlouvu s útulkem ale radnice rušit nebude, potvrzuje místostarosta Pavel Rubík z ODS.
5: Je to dané i tím, že ta smlouva je vlastně uzavírána na dobu určitou na celý rok, ale psy už tam od vypuknutí tohoto prověřování nevozíme. Zatím jsme teda nemuseli odvážet žádného psa pryč z městské policie, protože jsme si zrenovovali kotce u nás, ale kdybychom museli nějakého psa do útulku odvést, tak jednáme s útulkem v Jimlíně.
2: Psi, které Slané do útulku Bouchalka umístilo, několikrát kontrolovali pracovníci městského úřadu a nenašli žádné pochybení. Sport. Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuchsa vstoupil do nové sezony světového poháru výhrou v rozjížďce na kilometrové trati. Kolem poledne ho tak v Maďarsku čeká ještě semifinále. Počasí. Bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, večer se bude vyjasňovat a naměříme mezi 15 a 18 stupni. Od zítřka by se mělo začít oteplovat ke 20 stupňům, neděle pak bude slunečná a nejteplejší v tomto týdnu naměříme až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je stále pomalejší provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Brzdí se do zastavení na 20. kilometru asi 10 minut, se pak jede pomaleji do zúžení na kilometru 24. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tak to byly zprávy v 11. Před námi je poslední hodina středočeského dopoledne. Slovo má stále Iveta Chlumská.
6: A stále vám přeji krásný sváteční den.
1: Středočeské dopoledne.
6: I v této hodině vám bude dělat společnost příjemná muzika Petr Kotwald, Eva Farná, Eláni, Bee Gees, Iveta Bartošová a další. A dneska taky můžete navštívit Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Úřad vlády tam totiž pořádá den otevřených dveří. Je tam i náš reportér, my se s ním spojíme a dozvíme se podrobnosti. No a železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Bude to letos jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy totiž na letušek připravují méně jízd těchto vlaků než v předchozích letech. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Kapela Bee Gees s písní Massachusetts a máme půl minuty po čtvrt na 12 a jsme rádi, že vám stále můžeme dělat společnost. Možná teď pro vás pozvánka, máte-li rádi železnici a třeba i parní lokomotivy, tak si je budete moci o tomto víkendu prohlédnout v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Jeho pracovníci tam totiž připravili parní víkend. Bude to jedna z mála příležitostí, kde lidé uvidí parní stroje v pohybu. České dráhy letos vypraví kvůli vysokým nákladům méně parních vlaků než v předchozích letech.
1: Takže já jsem připravený, jdeme.
2: Poprvé v životě jedu parní lokomotivou hned vedle strojvedoucího. Jsme v Šudybylce.
3: Ano.
2: Kdy ta mašina jezdila, kdy byla vyrobena?
3: Vyrobena byla v roce 1925.
2: Strojvedoucí Václav Sušický.
3: Ano. To jezdila v Letohradě, schocně se pak vlastně dostala na pomník do Ústí nad Labem, pak jde potom parta místních nadšenců, myslím, že po 10 letech a 3 dnech dostala z pomníku a zapříčinili to, že lokomotiva byla zprovozněna pro nostalgii.
2: Letos České dráhy vypraví o něco méně parních vlaků, přesný počet říct neumí, neví, kolik si jich ještě soukromí dopravci nebo firmy do konce roku objednají. Roli hrají peníze, provoz je nákladný a je také potřeba historické krásky opravovat. Pokračuje Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
4: Každý rok se naše akce odvíjejí od poptávek. Některé akce pořádáme přímo my, například parní víkend v Lužné nebo červnový den dětí, také v Lužné, ale ve většině případů zajišťujeme historické lokomotivy a soupravy pro pořadatele po celé republice.
2: V loni vyjeli parní vlaky v Česku asi 90krát, letos bude jíst méně. Petr Slepička dodává, že drahá je sama o sobě už jen doprava parní lokomotivy na místo akce. Ta se může vyšplhat i na 100 tisíc korun.
4: Protože po zmodernizovaných tratích se zabezpečovacími systémy nemůže jet úplně sama, ale v doprovodu moderní lokomotivy.
2: Parní vlak tažený lokomotivou šlechtičnou letos pojede třeba na výlet do Lednice v Jihomoravském kraji. V Praze je naplánovaná jízda na Den dětí a parní stroje vyrazí i do Jindřichova Hradce nebo Olomouce. Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: No a dneska můžete navštívit Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Úřad vlády tam totiž pořádá den otevřených dveří. Už s předstihem tam vyrazil náš reportér, aby nám už za chvíli mohl prozradit podrobnosti. Počkejte si na ně.
6: Mám prostě

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

Zazářil malý vůz Ilony Čákové v našem svátečním dopoledním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Veřejnosti se dnes otevřel běžně nepřístupný Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Úřad vlády tam při příležitosti státního svátku pořádá den otevřených dveří. Budovu si můžete projít s průvodcem a uvidíte taky výstavu protokolárních darů pro české premiéry.

0: I my jsme teď ve spojení s naším reportérem Richardem Vepsem, který nám prozradí podrobnosti. Richarde, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Lidé tady na pražské Kampě před Lichtenštejnským palácem čekali ještě před jeho otevřením. Zájemci v jedné z vládních budov uvidí různé reprezentační prostory, místnosti určené pro jednání nebo přijímání zahraničních návštěv a podívají se také do zahrady paláce. Já jsem si to tady také prošel s průvodcem a zabere to asi 3/4 hodiny. Dveře Lichtenštejnského paláce jsou dnes pro veřejnost otevřené do 18 hodin. Poslední návštěvníci ale musí přijít hodinu předem. Nemusí nic platit ani se předem objednat.
0: Richarde, pro návštěvníky Lichtenštejnského paláce je připravená taky výstava s názvem Dary premiérům. Co na ní lidé uvidí?
1: Na výstavě uvidí lidé přes 130 předmětů ze 30 zemí světa, které za posledních 11 let dostali čeští premiéři. Je mezi nimi třeba soška masajského bojovníka a hlava lva z Keni, rituální nádoba z Číny nebo hedvábné šály z Japonska. Výstava je rozdělena do 4 částí podle kultur a diplomatických momentů. Úřad vlády ji tady v Lichtenštejnském paláci zpřístupnil v březnu.
0: K čemu vlastně Lichtenštejnský palác běžně slouží?
1: Lichtenštejnský palác je jednou z reprezentačních budov úřadu vlády. Během státních návštěv tady můžou být ubytované hlavy států. V minulosti tu byl například španělský král Juan Carlos, japonský císař Akihito nebo britská královna Alžběta II. Kromě toho se v barokním paláci konají různé porady, semináře nebo odborné konference. Svůj název má budova po rodu Lichtenštejnů, který byl jedním z jejich majitelů. Zmíním také, že lidé dnes můžou navštívit i jiné běžně nepřístupné budovy, ať už jde například o sídlo Senátu nebo poslanecké sněmovny.
0: Reportér Richard Webs s námi ve vysílání. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A my si dnes v rubrice Co v učebnicích nebylo povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střebo, tak chvíli Martin Písařík vás vyvede z mírného omylu. Podrobnosti se dozvíte, stačí jen zůstat na našich vlnách.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme. Obětáme, všechno známe, všechno umíme, poradíme, posloužíme.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Eliška Kapalínová z Dox u Kladna je známá jako bábinka na cestě. V 70. letech se vydala sama na pouť z Prahy do španělského Santiago de Compostela.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Teče voda Rangers, nebo chcete-li plavci? No a o appendixu zasvěceně mluvila herečka Iva Janžurová ve slavné komedii Světáci, co by lékařka, vzpomínáte? No do pomyslné role lékaře se teď dostane i herec Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že appendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že appendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: 12. hodina se blíží, za 10 minut polední zprávy chystá je pro vás Tamara Kocourková. Po 12. i dnes chystáme hodinu příjemné muziky, k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Tak je můžete posílat do naší SMS brány i přes webový formulář. Hezký sváteční den i nadále v naší společnosti. No tak pusum.

jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka připravilo na sobotu a neděli parní víkend. Čekáme polojasno až oblačno a teploty kolem 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
6: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
7: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
6: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
8: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
6: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Pražský magistrát nechá lépe zabezpečit počítačové systémy. Rozhodli o tom radní hlavního města. Získaná data umožní lepší ochranu IT programů, počítačů, úředníků a datových serverů. Modernější zabezpečení získají kromě magistrátu taky všechny městské části, uvedl mluvčí Prahy Vít Hofman.
9: Hlavní město pokračuje v systematickém posilování ochrany svých IT systémů, ale i sítí městských částí. Jedná se totiž o důležitý krok ke zvýšení odolnosti vůči novým hrozbám a obecně ke zlepšení zabezpečení služeb, na které se Praha a její obyvatelé každý den spoléhají.
5: Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Lidé budou moct vidět celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
10: Návštěvníci se mohou těšit na hvězdicové výlety ve směrech Rakovník, Krupa a Řevničov. Z nádraží v Lužné vyrazí na tratě hned tři parní lokomotivy, a to Matilda, Všudybylka a Šlechtična. Už v sobotu ráno proběhne také od 8 hodin velké defilé a fotografování lokomotiv.
4: Sport.
5: Cyklistické Giro d'Italia začne i s třemi Čechy úvodní etapou z 21, a to dnes odpoledne zhruba za 2 hodiny. Poprvé v historii startuje tento italský 3-týdenní závod v Bulharsku. V Nesebaru nebudou chybět také Jan Hirt a debitující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Hlavním favoritem na zisk celkového prvenství je Dan Vingegaard.
4: Počasí.
5: Čekáme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, večer se bude vyjasňovat a naměříme mezi 15 a 18 stupni. Od zítřka by se mělo začít oteplovat ke 20 stupňům, neděle pak bude slunečná a nejteplejší v tomto týdnu naměříme až 24.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je silný provoz, pomalej se jede od Pražského okruhu z 12. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržení je asi na 20 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To byly polední zprávy a teď už vaše písničky se vzkazem stále vás provází Iveta Chlumská.
11: A přeji vám krásné sváteční poledne. Doufám, že vám samozřejmě nic nechybí a my vám budeme servírovat písničky a vaše vzkazy k tomu. No a já myslím, že číslo naší SMS brány je vám důvěrně známé, 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera váš text, odesílejte tak, ať se vám zpráva vejde do jedné SMSky, ať k nám dorazí úplná. Když se chcete rozepsat, tak raději přes webový formulář, najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Tak jdeme na to.
4: Písničky se vzkazem.

Mandraže a jejich motýly na úvod písniček a vašich vzkazů a vy mi píšete, dobrý den, prosíme, zahrajte písničku pro mamku paní Hanku a taky manželku Renátu, ať mají pěkný den a dobrou náladu. No a kdože jim píseň posílá? Děda Karel a já zdravím a přeji hezký sváteční den.

Jakub Smolík z písní Zachraňte milenky, další váš vzkaz a píseň k tomu. Příjemný sváteční den, Iveto, zdravíme vás a všechny posluchače. Všem přejeme krásný prodloužený víkend. Dnes písnička, ať potěší Jarušku z Kladna, Janiny z Podmok, Aničku z Kutné Hory, Květušku s Romanem a vás. Přátelé, mějte báječný víkend plný pohody a dobré nálady. To přeji dvě Jarmily. A my moc děkujeme, přejeme to též.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky, přidáváme další vzkaz na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Pěkný sváteční den, zahrajte Janičce a Zdeňkovi, Světlance, Haničce, Jiřince, taky Haně do Prahy, Stáně, Alče, Drahušce, Jindřišce, Květě, Janinám, Jarmilkám, Marušce, napsali Liběna a Fanda s Příbrami.

Labida někdo zpíval, rozespívá se Marie Rotrová a písničku posílám skvělé a usměvavé ženě s láskou v srdci, která nám rozdává už 18 let radost a pohodu. Napsala od srdce Anička z Kutné Hory. Ze srdce děkuji.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Lenka Dusilová je opravdu výjimečná zpěvačka a skladatelka. Jsme proto rádi, že si přijde popovídat o klikatých zákoutích své kariéry. Vždyť právě letos slaví 30 let na scéně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 5:05 stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a já přidávám další vzkaz. Iveto, zahrajte Janinám, Drahušce, Jindře, Jarmilkám, Věře, Novotným, no a taky vám napsali Květa, Roman a Jirka. Zdravím na Vysokou.

Když někoho máš, zpíval Petr Muk, teď Žalman a spol a divokej horskej tymián. A písničku posíláme v přáníčku, aby štěstí vaše bylo také zdravé, pevné, zdraví pevné vydrželo a nic zlého vás netrápilo. Vše špatné se spraví a to spraví dobrá nálada. Napsala Stáňa a Alča a písnička to spraví k tomu.

0: Písničky se vzkazem.
1: A jedeme dál, je tu další vzkaz, sváteční páteční den, krásný přeji vám do studia i všem věrným posluchačům našeho milého rozhlasu z oblačného Rakovníka. A prosím o píseň pro radost a na víkend, napsala Veronika. Tak tady máte.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Písničky se vzkazem.
1: 3/4 na 1 máme, ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Hezký sváteční den, zahrajte Květě, Romanovi, Marušce, Zdendovi, Jarmilkám, Aničce, Stáně s Alčou, Světle, Janinám, Marcele, Veronice a babi Jarce. Napsala Věra z Čachovic.

Rozjeli jsme to s mistrem basů v podání Hany Zagorové a Karla Wagnera. No a za 12 minut už tu bude 13. hodina. Další zprávy pro vás chystá Tamara Kocourková. A ve 13 hodin tak to už bude naše vysílání patřit Patriku Rozehnalovi a paní doktorce Kateřině Cajthamlové v pořadu Veselé a zdravě. Já vám přeji krásný víkend, užijte si ho a po něm naslyšenou.

Soutěže Kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou. 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ode dneška až do nedělního večera nejezdí v Praze metro na části linky C. Rakovník opraví most ve Vackově ulici. Čekáme polojasno až oblačno a teploty kolem 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobyly se na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, říká mluvčí Pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také vedením tramvaje číslo 36.
2: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Most ve Vackově ulici v Rakovníku nechá opravit vedení města. Jeho konstrukce je ve špatném stavu, denně po něm jezdí nákladní i popelářská auta. Radnice za práce zaplatí přes 1 000 000 korun, pokračuje rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
4: Nosnost mostu musela být snížena na 19 tun. Díky zatékání zde dochází k hloubkové korozi výstuže mostu, nosné konstrukce a římsových plechů. K opravě mostu dojde v rámci právě probíhající rekonstrukce okolních ulic Vackova, Budovcova a pod nemocnicí. Přesný termín bude upřesněn po dohodě se zhotovitelem.
2: Praha nechá opravit Bohnický domov pro seniory Nová Slunečnice. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2028 a má se realizovat tak, aby mohli stávající klienti zůstat v areálu i během stavebních prací. Podle místostarostky Prahy 8 Vladimíry Lutkové z ODS je škoda, že se na rekonstrukci čekalo tolik let.
5: Tam již dlouhodobě, dokonce více než 5 let, funguje stop stav. To znamená, sociální pracovníci Prahy 8 nemohou klientům pomáhat podávat žádosti do tohoto zařízení pro seniory a to je velmi špatně. Sport.
2: Cyklistické Giro d'Italia začne i s 3 Čechy úvodní etapou z 21 a to dnes odpoledne zhruba za hodinu. Poprvé v historii startuje tento italský 3-týdenní závod v Bulharsku. V Nesebaru nebudou chybět také Jan Hirt a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Hlavním favoritem na zisk celkového prvenství je Dan Vingegaard.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačné až polojasné, přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Večer se bude vyjasňovat, naměříme mezi 15 a 18 stupni. Od zítřka by se mělo začít oteplovat ke 20 stupňům. Neděle pak bude slunečná a nejteplejší v tomto týdnu. Naměříme až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je velké zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před kolonou se brzdí před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru a asi 25 minut se jede v koloně do omezení za sjezdem na Benešov na kilometru 23 a na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic před Benešovem kolona asi na 10 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Pěkné odpoledne vám všem.
7: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
6: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
7: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
6: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty, nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku v září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo používat.

0: kapkami do nosu.
1: Dotaz barvity. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí, protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota?
1: No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
1: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna, zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
1: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila totéž, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale špilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace slizní. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
0: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí automaticky problém s čichem?
2: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
0: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
2: ano,
0: moc.
2: Ano, a všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: Někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím, případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes jmenoval 10 nových generálů. Nové gymnázium má být v budově bývalého skladiště v Praze Holešovicích. Český plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. A dnešní počasí v regionu zpočátku ještě oblačno, později ubývání oblačnosti maxima kolem 16 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré sváteční odpoledne. Prezident republiky Petr Pavel dnes dopoledne jmenoval v Praze na Hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generálmajora pak prezident jmenoval například ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem prezident republiky Petr Pavel jmenoval 10 generálů. Bývalé skladiště v ulici U Pergamenky v Praze Holešovicích chce vedení metropole přestavět na gymnázium. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci už schválila Rada hlavního města. V budově by mělo být 12 kmenových tříd s kapacitou přes 340 žáků. Přestavba památkově chráněné budovy by měla stát přibližně 230 milionů korun. Upřesní pražský radní pro oblast školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
3: To je ta budova, kterou jsme nedávno koupili. Teďka tam už máme hotovou studii, ze kterou jsou i v pohodě památkáři, takže bude tam 12 nových tříd gymnázia a mělo by to být hotovo do 3 let.
2: Zámek Konopiště právě dnes připomíná konec druhé světové války mimořádnými prohlídkami. Jsou zaměřené na dobu, kdy na zámku sídlilo velitelství nacistických jednotek SS. Návštěvníci uvidí dosud nevystavované předměty, které na zámku po Němcích zůstaly. A zároveň se podle kastelánky Jany Sedláčkové dozví, co naopak zmizelo.
4: Například třeba Reinhard Heydrich si tady vybral pro Göringa dárek k narozeninám. Byl to hezký tesák, ten se nám bohužel nevrátil, ale spousta věcí se vrátila. Připomenem například ten renesanční štít, který se dohledal vlastně až v posledních letech a vrátil se. Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se může hned na prvním podniku světového poháru v nové sezóně těšit na finále kilometru. Olympijský šampion totiž v maďarském Segedu vyhrál nejen rozjížďku, ale také semifinále. O zlatou medaili pojede s Fuchsou také Adam Rudolf, který v jednom ze semifinále dojel třetí. Český plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Podařilo se mu to na znakařské 50. na mítinku v americkém Indianapolis. Účast na šampionátu v Paříži má už jistou celkem 8 plavců, včetně Barbory Sémanové a Jana Čejky. Počasí. Před víkendovým oteplováním čekáme dnes v regionu maxima ještě do 18 stupňů. Odpoledne bude zpočátku ještě hodně oblačnosti, přeháňky pouze ojedinělé. Později odpoledne a hlavně večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty do té doby mezi 14 a 17 stupni. K tomu povane slabý vítr od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno je už pouze malé zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před 23. kilometrem je kolona asi na 5 minut. A kratší kolona je také na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru. Průjezdný je pouze jeden pruh a zdržení také do 5 minut. Tolik doprava Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná sváteční středočeské odpoledne dnes s Pavlem Kučerou.
5: Pěkné páteční odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Co nás čeká? Na den vítězství představíme audioknihu Vítězný oblouk. Dozvíme se, co se děje na dni záchranářů v Kolíně a pozveme na parní lokomotivy do Lužné. Písničky, které nestárnou, zaspívají Lucie Bílá, Helena Vondráčková a Lenka Filipová.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Středočeské odpoledne vysíláme i ve svátek. Den vítězství připomíná konec druhé světové války. Pro německého spisovatele Erich Maria Remarka ale války znamenaly celoživotní trauma i osobní ztrátu. Nacisti mu popravili sestru a jeho knihy pálili na hranicích. Teď se k jeho odkazu vrací i nová audioknižní podoba románu Vítězný oblouk, který vyšel před 80 lety. Načetl ji herec Martin Price.
1: Ravik se natáhl na skálu a zavřel oči. Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
2: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestonea, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům vadilo hlavně to, že Remark neukazoval válku jako hrdinské dobrodružství, ale jako děsivou zkušenost celé ztracené generace, ke které také patří. Nacisti se mstili i jeho rodině. Aniž by to spisovatel v té době tušil, jeho sestru Elfriede Scholzovou popravili za výrok, že Německo válku prohraje. Za podrývání morálky byla odsouzena k trestu smrti a popravena gilotinou. Tragický osud vlastní sestry, o kterém se dozvěděl až po válce, se pak hluboce promítl i do Remarkovy tvorby. Stal se jedním z impulzů pro jeho román Jiskra života. Tu také pro Van Hotbook načetl už před 6 lety Martin Mišička.
3: Věděl, jestli omdlel nebo jen usnul. Mezi jedním a druhým zmizely skoro všechny rozdíly. Hlad a vyčerpanost se o to už dávno postarali.
2: Erich Maria Remark napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří 3 kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid. Vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek. Za zvuk, masky i vizuální efekty. Snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Eliška Kapalínová z Dox u Kladna je známá jako bábinka na cestě. V 70. letech se vydala sama na pouť z Prahy do španělského Santiago de Compostela.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Kolíně je v plném proudu Den záchranářů. První pomoc si dnes vyrazila vyzkoušet naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Žofie, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Co se dnes tedy v Kolíně všechno děje? Co si máme pod takovým Dnem záchranářů představit?
2: Už od ranních hodin se rozjel program na kolínském Karlově náměstí, které bylo už od 6 hodin od rána až teďka do 3 do odpoledne bude uzavřené pro vjezd aut, samozřejmě kromě vozů IZS. Po 8 ráno městem projela jízda techniky záchranářských složek a ty se na náměstí potom prezentovaly a nejsou tady jenom záchranáři, ale i další složky integrovaného záchranného systému, takže hasiči a policisté a taky dobrovolní hasiči. Společně návštěvníkům ukazují, jak spolupracují při záchraně životů, zdraví i majetku. Probíhají třeba ukázky toho, jak se vyprošťují lidé z havarovaných vozidel, pak ukázky dynamického zásahu policejní jednotky, taky práce psovodů a i hasičské lezecké jednotky. A popoledně se program přesunul na Kmochův ostrov a do okolí Labe, kde ty ukázky pokračují dál.
1: Připomeňme, co je zásadní při poskytování první pomoci.
2: Záchranáři upozorňují, že na prvním místě je vždycky bezpečnost, tedy předtím, než začnete někomu pomáhat, je potřeba se ujistit, že jste sami v bezpečí, to znamená nevbíhat, nevím, do hořících domů, do vozovky a tak dál. Pak je na prvním místě kontrola vědomí a dýchání a přivolání pomoci. Já připomenu, že záchranná služba má číslo 155, anebo pak máme univerzální pro Evropskou unii 112. Pokud zraněný dýchá, tak ho uvedeme do stabilizované polohy, to znamená na bok, a až do příjezdu sanitky dýchání kontrolujeme. No a pokud nedýchá, tak je na řadě ta opravdová resuscitace a v poloze na zádech zraněnému stlačujeme hrudník do hloubky kolem 6 cm rychlostí 100 až 120 stlačení za minutu, tedy do rytmu například známé písničky Bee Gees, Stayin' Alive nebo Koledy, Rolničky, Rolničky. A taky je podle záchranářů důležité hlavně to se nebát zraněnému člověku pomoct.
1: Zajímavé věci to jsou a praktické do života. Jaký program návštěvníky čeká večer?
2: Podvečer a večer bude tady v Kolíně věnovaný zábavě. V amfiteátru na Kmochově ostrově budou hned dva koncerty. V 5 odpoledne zahraje kolínský Big Band s Martinem Chodůrem a od 6:30 zahraje kapela Poletíme.
1: Ze Dne záchranářů v Kolíně se nám přihlásila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme, hezký den.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Parní lokomotivy si můžete o tomto víkendu prohlédnout v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Jeho pracovníci připravili parní víkend. Bude to jedna z mála příležitostí, kde lidé uvidí parní stroje v pohybu. České dráhy letos vypraví kvůli vysokým nákladům méně těchto vlaků než v předchozích letech.
2: Takže já jsem připravený, jdeme.
3: Poprvé v životě jedu parní lokomotivou hned vedle strojvedoucího, je to všudy bylka, dopředu koukám malý okénkem. Jsme v Šudybylce.
4: Ano.
3: Kdy ta mašina jezdila, kdy byla vyrobena?
4: Vyrobena byla v roce 1925.
3: Strojvedoucí Václav Sušický.
4: To jezdila v Letohradě.
3: V 78. jsem se dočetl.
4: Jo, myslím, že ano, myslím, že to je správný datum. Schocně se pak vlastně dostala na pomník do Ústí nad Labem do lokomotivního depa, kde potom parta místních nadšenců, myslím, že po 10 letech a 3 dnech dostala z pomníku a zapříčinili to, že lokomotiva byla zprovozněna pro nostalgii.
3: Letos České dráhy vypraví o něco méně parních vlaků. Přesný počet říct neumí, neví, kolik si jich ještě soukromí dopravci nebo firmy do konce roku objednají. Roli hrají peníze. Provoz je nákladný a je také potřeba historické krásky opravovat. Pokračuje Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
5: Každý rok se naše akce odvíjejí od poptávek. Některé akce pořádáme přímo my, například parní víkend v Lužné nebo červnový den dětí také v Lužné, ale ve většině případů zajišťujeme historické lokomotivy a soupravy pro pořadatele po celé republice.
3: V loni vyjeli parní vlaky v Česku asi 90krát, letos bude jíst méně. Petr Slepička dodává, že drahá je sama o sobě už jen doprava parní lokomotivy na místo akce. Ta se může vyšplhat i na 100 000 korun.
5: Protože po zmodernizovaných tratích se zabezpečovacími systémy nemůže jet úplně sama, ale v doprovodu moderní lokomotivy.
3: Parní vlak tažený lokomotivou Šlechtičnou letos pojede třeba na výlet do Lednice v Jihomoravském kraji. V Praze je naplánovaná jízda na Den dětí a parní stroje vyrazí i do Jindřichova, Hradce nebo Olomouce. Jako náhrada za některé neuskutečněné parní jízdy budou vlaky táhnout dieselové lokomotivy, třeba Bardotky nebo Brejlovci. Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut. Během dne každou hodinu. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Kdo pojede za Českou republiku na summit NATO, bude jasné v červnu. Potvrdil to premiér Andrej Babiš. V Mladé Boleslavi začíná částečná uzavírka křížení ulice Laurinova a Dukelská. A dnešní počasí zpočátku ještě oblačno, později odpoledne a večer ubývání oblačnosti, maxima kolem 16 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré sváteční odpoledne. Česká vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června. Dnes to upřesnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět neshodli, zda má do turecké Ankary jet Petr Pavel. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet pouze zástupci vlády.
6: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
5: Prezident republiky s tímto názorem nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují ohledně závazků vůči NATO. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy NATO má pravomoc. Pokud nebude součástí české delegace, zváží podání kompetenční žaloby. V centru Mladé Boleslavy dnes ráno začala částečná uzávírka frekventované křižovatky ulice Laurinova a Dukelská. Dělníci tam instalují technologii, která umožní přednostní průjezd složek integrovaného záchranného systému. Úplně uzavřené jsou všechny odbočovací pruhy. Semafory v křižovatce nefungují.
7: Řidiči jezdí křižovatkou v zúžených jízdních pruzích. Na omezení upozorňují dopravní značky. Uzavřené jsou také chodníky v okolí křížení silnic. Omezení potrvají do 12. června. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Zastupitelé Prahy 1 projednali výsledky externího forenzního auditu nemocnice na Františku. Zadala ho městská část letos v lednu po rezignaci bývalého ředitele zařízení Davida Erharta, kterého část zaměstnanců obvinila ze zneužívání funkce. Erhart jejich nařčení označil jako nepodložená. Audit měl prověřit hospodaření a také vnitřní procesy nemocnice. Podle radního pro oblast zdravotnictví městské části Michala Millera z ODS musí výsledky ještě prověřit právní firma.
8: Ten audit měl na to relativně málo času. Nejsem úplně přesvědčený o tom, že vlastně ten audit potvrdil všechno, co v těch médiích zaznělo. Jsou tam na místě důvodné obavy a i audit nám doporučil, aby jsme si to nechali prověřit a v návaznosti na to přijmout opatření ve vztahu i konkrétním osobám, pokud se ukáže, že ta zjištění jsou pravdivá. Sport.
5: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nevydařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský jich zvítězilo v týmové soutěži.
0: Počasí.
5: Před víkendovým oteplováním čekáme dnes v regionu maxima ještě do 18 stupňů. Odpoledne bude zpočátku ještě velká oblačnost, přehánky pouze ojediněle. Později odpoledne a hlavně večer bude oblačnosti výrazněji ubývat. Nejvyšší teploty mezi 14 a 17 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na dálnici D6 z Prahy směrem Karlovy Vary pozor za sjezdem na Jeneč. Na 10. kilometru zastavilo osobní vozidlo a stojí v odstavném pruhu. Pozor, posádka se pohybuje okolo. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Středočeské odpoledne pokračuje s vámi je a bude Pavel Kučera.
9: Hezký pátek i dál.
0: Středočeské odpoledne.
9: Počasí na sobotu a neděli už za chvíli nadělí meteorolog České televize Pavel Karas. Zamíříme na místa kamenů zmizelých v Sedlčanech a Martin Písařík prozradí, co v učebnicích nebylo o appendixu. Písničky, které nestárnou, přidávají Bára Basiková, Jana Kratochvílová a Lucie Vondráčková.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Pavel Karas s námi, dobrý den.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Jaké je dnešní počasí, zamračené?
2: Je zamračené a je docela chladno. Po těch nadprůměrně teplých dnech se ta teplota pohybuje jenom kolem 13 stupňů Celsia, takže ten pocit chladu je docela výrazný. Během odpoledne by ale mělo začít oblaku alespoň částečně ubývat a ty teploty by se měly právě při tom slunečnějším počasí dostávat i nad 15 stupňů Celsia. Vadne slabý vítr, většinou ze severních směrů 4 metrů za sekundu.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Tak v noci by mělo docházet k dalšímu ubývání oblačnosti, to znamená, že v noci čekáme převážně polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy, no a čekají nás nižší ranní teploty, hlavně v údolích. Minima budou většinou kolem 5, ale právě v údolích klesne teplota až na 2 stupně Celsia a lokálně se můžou objevovat i přízemní mrazíky. Pár bude slabý proměnlivý vítr, případně bude bezvětří, což výrazně podpoří právě ten pokles teplot pod 5 stupňů Celsia. No a ta sobota by měla být z velké části slunečná, mělo by být polojasno nebo skoro jasno. Během dne očekáváme jenom přechodné přibývání oblaků, ale vše se obejde beze srážek. Večer pak od západu na většině území kraje bude docházet k vyjasňování. Odpolední teploty už vyšší než ty dnešní, měly by se dostávat do intervalu mezi 17 a 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý proměnlivý, případně slabý vítr od severovýchodu.
1: A jak bude o té maminkovské neděli?
2: Tak ta neděle by mohla být oproti sobotě ještě o 3 až o 4 stupinky teplejší ráno, ale bude samozřejmě chladné a zejména v údolích může zase teplota klesat až na 2 stupně Celsia. Lokálně se tak objeví přízemní mrazíky. Odpolední maxima už budou atakovat letní hodnotu 25 stupňů. Častěji se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupně Celsia. Takže víkend bez srážek a častější déšť dorazí hned na začátku příštího týdne.
1: Děkujeme za informace, přejeme pěkný pracovně sváteční den.
2: Mockrát děkuju, krásné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: vrtkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Helenu a Růženu a také syna Karla. Ti odjeli 22. října 1942 do Treblinky, kde všichni zahynuli.
1: Kamenům zmizelých teď školáci pokládají rudé růže a taky malé kamínky, které se sebou přinesly. Celou akcí provázela, taky ji připravil ředitel městského muzea David Hroch. Kolik těch židovských občanů budete celkem s těmi kameny zmizelých připomínat?
2: Tak v té první etapě jsme si dnes připomněli 19 našich spoluobčanů židovských, s tím, že ta druhá etapa by měla být hotova do konce tohoto roku, to je dalších 24 kamenů zmizelých.
1: Na odhalení těch kamenů zmizelých přijel taky dlouholetý předseda pražské židovské obce František Bánie.
3: Vlastně ty Štolpersteiny mají dělat jednu věc, připomínat ty oběti, ale na druhé straně by měli těm mladým nebo tí, co se na ty kameny podívají, připomenout, jaké věci se dělaly a že by se takové věci znova mohly opakovat.
1: U odhalení těch kamenů zmizelých jsou také, počítám, základní škola, střední škola?
4: Jsme gympl, no, druhý ročník.
1: Takže druhý ročník gymnázia. Vy teď tady stojíte nad těmi kameny, u kterých jsou rudé růže, kamínky. Jak vy to vnímáte, celou tu akci?
4: Tak asi jako rozhodně si myslím, že je to super akce a že jsem ráda, že to město umožnilo a že se vůbec tady něco takového děje.
5: Já souhlasím, protože mi přijde, že je hodně důležitý si tyhle věci připomínat, abychom nezapomněli, aby se už nemohli opakovat, a proto jsme tady i my, jako ta mladší generace.
1: Když se tady četla jména těch rodin, ty jejich osudy, příběhy, jak vám bylo?
4: Je to nepříjemný takhle slyšet veškerý ty osudy těch lidí, co vlastně žili na místech, kde teď žijeme my, a je vlastně strašně smutný, co je potkalo.
1: Marie Kubrichtová, teď si prohlíží ty právě odhalené kameny zmizelých. Teď jsme u místa, kde jsou tři. Udělala jste nad nimi tři křížky.
6: To se tak dělá. Takže jako já myslím, že je to určitě dobrý akt vůči té historii.
1: A já se teď skláním ke třem kamenům zmizelých. Na něj jsou jména. Zde žil Hynek Eliáš, Marta Firtová a Zikmund Kaufmann. Všichni deportováni 4.9.1942 do Terezína. Ze Sedlčan Věra Hájková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
2: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
1: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: A na Českém rozhlase Střední Čechy máme teď odborníka Martina Písaříka.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
1: Tak tolik doktor Martin, víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pátečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera, těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Libuší Švormovou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Nymburce a Poděbradech na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: 81 let od konce druhé světové války připomněl pietní akt v Praze na Vítkově. Město Rakovník nechá opravit most ve Vackově ulici. Hokejista Nikolas Hlava se po 4 letech vrátí do Kladna. A počasí v regionu zítra převážně polojasno, později přechodně zvětšená oblačnost, ale bez deště. Maxima zítra kolem 19 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré sváteční odpoledne. Konec druhé světové války dnes v Praze na Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, dále zástupci armády, ale také stovky dalších lidí.
2: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
3: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
2: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
4: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
2: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Vedení Rakovnické radnice nechá opravit most ve Vackově ulici. Jeho konstrukce je už ve špatném stavu. Denně po něm jezdí nákladní i popelářská vozidla. Radnice za veškeré práce zaplatí více než 1 milion korun, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
5: Nosnost mostu musela být snížena na 19 tun. Díky zatékání zde dochází k hloubkové korozi výstuže mostu, nosné konstrukce a římsových plechů. K opravě mostu dojde v rámci právě probíhající rekonstrukce okolních ulic Vackova, Budovcova a Podnemocnicí. Přesný termín bude upřesněn po dohodě se zhotovitelem.
0: Kutnohorská radnice chce nechat opravit sousoší před základní školou Jana Palacha. Cínová plastika 3 dětí stojí před budovou od otevření školy v roce 1984. Město teď ale čeká na soudní rozhodnutí o vlastnictví, upřesní kutnohorská mluvčí Jana Adamová.
6: Sousoší není ve vlastnictví školy ani města. My musíme nejprve podat žalobu tak, aby soud rozhodl o vlastnictví sochy a následně můžeme zahájit práce na opravě. Nemůžeme rozhodnout o opravě majetku, který má neznámého vlastníka.
1: Sport.
0: Hokejový útočník Nikolas Hlava je po 4 letech opět hráčem Kladna. 31-letý útočník se vrací z Litvínova, kde strávil poslední 4 sezony. Kladenský klub jeho příchod oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: V nejbližších hodinách čekáme výraznější ubývání oblačnosti a noc bude docela chladná. Zítra přes den zpočátku dne polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Během dne očekáváme přechodně i zvětšenou oblačnost, pršet by ale nemělo. A večer se od západu na většině území regionu bude vyjasňovat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 20 stupni. K tomu povane pouze slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem je za sjezdem na Mělník a Slaný opět průjezdná. Kolem nehody na kilometru 21,5 se už dá projet. Odklon z dálnice D8 na 18. kilometru policisté zrušili. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
7: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
1: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košili, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, oni pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem.
2: Ale no a gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače, hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: Ale tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutíže, mám tolik, na kolik se cítíme.
3: Víte.
2: A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Paulika Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalej pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhera.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, ano. Přesně, tak dáme si opět nádhera. Po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: No to
2: nádherně.
3: Je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipy, a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude také fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka, prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety, ne? Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co, objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, ne, ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no po čase ho potká a zeptá se ho, tak co, zkusil jsi to? A on říká, no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor, mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí, kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, bojte na vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Přeju
3: vám oběma krásný májový den.
1: Odstavte
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme, hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a Děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký Děkuji. Den, zdravíme Děkuji. Také, ano. Máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Je posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vladoví, z Ludmila Bartuškova měla narozeniny včera. Tak opřad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzman.
1: Dobře, takže Ačko. Mm-hmm. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne.

sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. Milostivá paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna žena na tygru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tygra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Formová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych se...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, helejte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovol, teď tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeríček přece není žádná klukovina. To je na najvýš psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No, my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utekl. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický Spejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926. Tam už byl Hurvínek Spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdách hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to někdo byl krásný, mladý, krásný. No,
1: tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano, tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětství, když jsme
1: přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme se. Ano. Na příště.
6: Děkuji vám. Naschledanou.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5 stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, kocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Prezident s premiérem se ohledně summitu NATO v turecké Ankaře neshodli. Petr Pavel zatím žalobu nechystá. Slaný na Kladensku nebude umisťovat další odchycené psy do útulku Bouchalka v Buštěhradu. A počasí v regionu zítra převážně polojasno, později přechodně zvětšená oblačnost pršet by nemělo. Maxima kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré sváteční odpoledne. Prezident republiky Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Petr Pavel to oznámil dnes po společném jednání. Andrej Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí české delegace. Petr Pavel ale přesto plánuje do turecké Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda podle premiéra Andreje Babiše rozhodne v červnu. Slaný na Kladensku nebude umisťovat další odchycené psy do útulku Bouchalka v Buštěhradu. Zařízení prošetřují policisté a veterinární správa pro podezření na týrání zvířat. Město tam má jednoho odchyceného psa. Smlouvu s útulkem ale radnice nebude rušit, říká místostarosta Pavel Rubík z ODS.
3: Je to dané i tím, že ta smlouva je vlastně uzavírána na dobu určitou na celý rok, ale psy už tam od vypuknutí tohoto prověřování nevozíme. Zatím jsme teda nemuseli odvážet žádného psa pryč z městské policie, protože jsme si zrenovovali kotce u nás, ale kdybychom museli nějakého psa do útulku odvést, tak jednáme s útulkem v Jimlíně.
2: Psy, které město Slaný do útulku Bouchalka umístilo, několikrát kontrolovali pracovníci městského úřadu. Žádné pochybení přitom nenašli. Městská část Praha 12 nechá opravit silnice a chodníky v ulicích v Potočkách a na Havránce. Radnice už hledá stavební firmu, která práce provede. Kromě obnovy samotného povrchu dělníci upraví také místa kolem kanálů a dalších prvků technických sítí. Také vyřeší odvodnění komunikací, včetně vjezdů na sousední pozemky, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
4: Rekonstrukce je důležitá hlavně z pohledu bezpečnosti chodců, kteří při cestě z tramvajové zastávky mnohdy volí okraj vozovky a následně přebíhají ulici na Havránce mimo přechod pro chodce. Celkově tak dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a úpravě veřejného prostranství. Sport.
2: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Po 20. je republikovou šampionkou i další olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která ovládla závod na jednu míli. Počasí. Podvečer čekáme ubývání oblačnosti, v noci na sobotu by už mělo být v regionu převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem docela nízké, pouze mezi 7 a 4 stupni, v údolích ojediněle až plus 2, lokálně přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku polojasno nebo skoro jasno ojediněle mlhy, během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez deště. Večer pak od západu na většině území kraje vyjasňování. Zítřejší maxima mezi 17 a 20 stupni. Tomu povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na hlavním tahu číslo 9 jsou problémy z Prahy směrem Mělník. Mezi obcí Kly a Mělníkem na rovince před městem se srazilo osobní vozidlo s motorkářem. Provoz řídí policisté. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A začíná den v kraji s datem 8. května. Slovo má Pavel Kučera.
5: Příjemné páteční odpoledne.
0: Den v kraji.
5: Dnes jsme pro vás zaznamenali pietu ke dni vítězství na Vítkově, kameny zmizelých v Sedlčanech, výluku pražského metra C a parní víkend v Lužné u Rakovníka. Zahrajeme také písničky, které nestárnou, Anika, Františka Nedvěda a Elánu.
0: Český rozhlas střední Čechy. Den v kraji.

0: Otan Nehasil připomene události 8. května.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré sváteční odpoledne. Události 8. května roku 1945 si právě dnes připomněli lidé tradičně v Praze na Vítkově. Nejvyšší ústavní činitelé u Národního památníku položili věnce a uctili památku padlých minutou ticha. A prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval tradičně nové generály. Tématům se budeme podrobněji věnovat už za několik málo minut. V centru Mladé Boleslavy dnes ráno začala částečná uzavírka frekventované křižovatky ulice Laurinova a Dukelská. Dělníci tam instalují technologii, která umožní přednostní průjezd složek integrovaného záchranného systému. Úplně zavřené jsou všechny odbočovací pruhy a semafory. V křižovatce nefungují. Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes narušil dron v bezletové zóně letiště. Jedno letadlo bylo odkloněno do Rakouska. Policie už zadržela jednoho člověka a případ vyšetřuje. Policisté, hasiči, záchranáři a vojáci dnes představili svou techniku v Kolíně. Na tradičním dni záchranářů se návštěvníci mohli podívat například na ukázky vyprošťování lidí z havarovaného vozidla nebo také na zásah skútrů na Labi. V Praze od rána nejezdí metro v části linky C. Cestující musí využívat náhradní autobusovou dopravu v úseku Skobylis na Pražského povstání. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení. Soupravy se na trať vrátí v pondělí brzy ráno. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka připravuje na sobotu a neděli parní víkend. A bude to letos jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy totiž připravují kvůli úsporám méně jízd než v předcházejících letech.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: 81 let od konce druhé světové války v Evropě si dnes lidé v Česku připomínají na několika místech. Nejvyšší ústavní činitelé a zástupci armády se tradičně sešli v Praze na Vítkově, kde byl dopoledne u Národního památníku slavnostní nástup a pietní akt. Dorazili na něj taky stovky dalších lidí.
1: Pietní akt začal příchodem nejvyšších politických představitelů a nástupem jednotek armády. Čestná stráž poté přinesla prapory a věnce, které prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další politici a zástupci armády položili k památníku. Padlé z druhé světové války pak přítomní uctili minutou ticha a čestnou salvou. Prezident Pavel poté v krátkém projevu připomněl, že druhá světová válka je mimo jiné varovným svědectvím pro současnost a vyzdvihl důležitost spolupráce demokratických států.
2: Jedním z nejzásadnějších poučení dějin je význam spojenectví, solidarity a jednoty. Česká republika má vlastní bolestnou zkušenost s tím, jaké je čelit agresi v izolaci.
1: Prezident taky propůjčil bojové prapory několika armádním velitelstvím a při slavnostním pochodu na konci piety pak nad Vítkovem přeletělo 5 armádních letounů. Události druhé světové války si připomněli taky předsedové obou komor parlamentu nebo zástupci vlády. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO je důležité připomínat, že konflikty 8. květnem 1945 neskončily.
3: Bohužel byl to základ i pro válku studenou, která trvala několik dalších desítek let, a to vše je třeba stále mít na paměti.
1: A ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl význam konce druhé světové války pro současnou společnost.
4: Je úkolem celé naší společnosti zajišťovat obranu a bezpečnost našeho státu, protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
1: Při příležitosti 8. května prezident Pavel taky jmenoval na Pražském hradě 10 nových generálů. Brigádními generály se stali třeba ředitel speciálních sil Tomáš Krampl nebo ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Lenka Dusilová je opravdu výjimečná zpěvačka a skladatelka. Jsme proto rádi, že si přijde popovídat o klikatých zákoutích své kariéry. Vždyť právě letos slaví 30 let na scéně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

na teploměru našich

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a Den v kraji. Židovské obyvatele Sedlčan na Příbramsku, kteří zemřeli ve druhé světové válce, nově připomínají kameny zmizelých. Je jich zatím 19 a jsou před domy, kde lidé žili.
1: Připomínáme si Hynka Štárka, jeho manželku Anu, jejich děti Helenu a Růženu a také syna Karla. Ti odjeli 22. října 1942 do Treblinky, kde všichni zahynuli.
2: Kamenům zmizelých teď školáci pokládají rudé růže a taky malé kamínky, které se sebou přinesly. Celou akcí provázela taky připravil ředitel městského muzea David Hroch. Kolik těch židovských občanů budete celkem s těmi kameny zmizelých připomínat?
3: Tak v té první etapě jsme si dnes připomněli 19 našich spoluobčanů židovských s tím, že ta druhá etapa by měla být hotova do konce tohoto roku, to je dalších 24 kamenů zmizelých.
2: Na odhalení těch kamenů zmizelých přijel taky dlouholetý předseda pražské židovské obce František Bánie.
4: Vlastně ty Štolpersteiny mají dělat jednu věc, připomínat ty oběti, ale na druhé straně by měli těm mladým nebo tí, co se na ty kameny podívají, připomenout, jaké věci se dělaly a že by se takové věci znova mohly opakovat.
2: U odhalení těch kamenů zmizelých jsou také, počítám, základní škola, střední škola?
5: Jsme gympl, no, druhý ročník.
2: Takže druhý ročník gymnázia. Vy teď tady stojíte nad těmi kameny, u kterých jsou rudé růže, kamínky. Jak vy to vnímáte, celou tu akci?
5: Tak asi jako rozhodně si myslím, že je to super akce a že jsem ráda, že to město umožnilo a že se vůbec tady něco takového děje.
6: Já souhlasím, protože mi přijde, že je hodně důležitý si tyhle věci připomínat, abychom nezapomněli, aby se už nemohli opakovat, a proto jsme tady i my, jako ta mladší generace.
2: Když se tady četla jména těch rodin, ty jejich osudy, příběhy, jak vám bylo?
5: Je to nepříjemný takhle slyšet veškerý ty osudy těch lidí, co vlastně žili na místech, kde teď žijeme my, a je vlastně strašně smutný, co je potkalo.
2: Marie Kubrichtová, teď si prohlíží ty právě odhalené kameny zmizelých. Teď jsme u místa, kde jsou tři. Udělala jste nad nimi tři křížky.
7: To se tak dělá. Takže jako já myslím, že je to určitě dobrý akt vůči té historii.
2: A já se teď skláním ke třem kamenům zmizelých. Na ní jsou jména. Zde žil Hynek Eliáš, Marta Firtová a Zikmund Kaufmann. Všichni deportováni 4.9.1942 do Terezína. Ze Sedlčan Věra Hájková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání musí cestující využívat náhradní dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Podrobnosti má náš redaktor Ondřej Mikušek. Hezký den.
1: Hezký den. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou a tramvajovou dopravu. Autobusy XC nahrazují celý úsek výluky z Kobylis na Pražského povstání, kromě stanice nádraží Holešovice. Od něj jezdí linka XC1. Cestující můžou využít také tramvaj číslo 36, která projíždí třeba přes Masarykovo nádraží, Václavské náměstí a končí ve vozovně Pankrác.
0: Ondřej, co přesně technici v metru dělají?
1: Vyměňují původní reléová stavědla za moderní elektronická. Jde o zabezpečovací systém, který řídí pohyb vlaku, výhybky i signalizaci. Nově je bude

0: řídit počítačová technologie. Tento systém má být spolehlivější, snadnější na údržbu a umožní rychlejší řešení případných poruch.
1: Funguje už tato technologie v některých částech metra?
0: Dopravce ji postupně zavádí na celé lince C. Zastávky Florence a Vltavská jsou posledními dvěma na této trase, kde zabezpečovací zařízení pochází ještě ze 70. let 20. století. Změny jsou podmínkou pro plánovanou automatizaci provozu, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.
2: Dopravní podnik tuto rozsáhlou investiční akci zahájil na jaře roku 2024. V příštím roce proběhne dokončení, včetně výměny stavědel v depu Kačerov.
0: Technici výměnu zabezpečovacího systému na Florenci a Vltavské provedou ve dvou etapách. Tu druhou plánují na termín od 4. do 10. července letošního roku. I tehdy by tedy cestující měli počítat s dopravním omezením. Potřebné informace najdou na stránkách dopravního podniku i Pražské integrované dopravy.
1: Tak to byl Ondřej Mikušek, děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou a šťastnou cestu.
3: Den v kraji.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Naladili jste si Den v kraji na Českém rozhlase Střední Čechy. Parní lokomotivy si budou moct o tomto víkendu prohlédnout zájemci v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Jeho pracovníci připravili parní víkend. Bude to jedna z mála příležitostí, kde lidé uvidí parní stroje v pohybu. České dráhy letos vypraví kvůli vysokým nákladům méně těchto vlaků než v předchozích letech.
1: Takže já jsem připravený, jdeme.
2: Poprvé v životě jedu parní lokomotivou hned vedle strojvedoucího, je to všudy bylka, dopředu koukám malým okénkem. Jsme všudy bylce, kdy ta mašina jezdila, kdy byla vyrobena?
1: Vyrobena byla v roce 1925.
2: Strojvedoucí Václav Sušický.
1: To jezdila v Letohradě.
2: V 78. jsem se dočetl.
1: Jo, myslím, že ano, myslím, že to je správný datum. Schocně se pak vlastně dostala na pomník do Ústí nad Labem, do lokomotivního depa, kde potom parta místních nadšenců, myslím, že po 10 letech a 3 dnech jí dostala z pomníku a zapříčinili to, že lokomotiva byla zprovozněna pro nostalgii.
2: Letos České dráhy vypraví o něco méně parních vlaků. Přesný počet říct neumí, neví, kolik si jich ještě soukromí dopravci nebo firmy do konce roku objednají. Roli hrají peníze. Provoz je nákladný a je také potřeba historické krásky opravovat. Pokračuje Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
3: Každý rok se naše akce odvíjejí od poptávek. Některé akce pořádáme přímo my, například parní víkend v Lužné nebo červnový den dětí také v Lužné, ale ve většině případů zajišťujeme historické lokomotivy a soupravy pro pořadatele po celé republice.
2: V loni vyjeli parní vlaky v Česku asi 90krát, letos bude jíst méně. Petr Slepička dodává, že drahá je sama o sobě už jen doprava parní lokomotivy na místo akce. Ta se může vyšplhat i na 100 000 korun.
3: Protože po zmodernizovaných tratích se zabezpečovacími systémy nemůže jet úplně sama, ale v doprovodu moderní lokomotivy.
2: Parní vlak tažený lokomotivou šlechtičnou letos pojede třeba na výlet do Lednice v Jihomoravském kraji. V Praze je naplánovaná jízda na Den dětí a parní stroje vyrazí i do Jindřichova Hradce nebo Olomouce. Jako náhrada za některé neuskutečněné parní jízdy budou vlaky táhnout dieselové lokomotivy, třeba Bardotky nebo Brejlovci. Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Co si na nás připravilo počasí, odhalí meteorolog České televize Pavel Karas.
2: Tak v noci by mělo docházet k dalšímu ubývání oblačnosti, to znamená, že v noci čekáme převážně polojasno, kránu se výjimečně vytvoří mlhy, no a čekají nás nižší ranní teploty, hlavně v údolích. Minima budou většinou kolem 5, ale právě v údolích klesne teplota až na 2 stupně Celsia a lokálně se můžou objevovat i přízemní mrazíky. Pár bude slabý proměnlivý vítr, případně bude bezvětří, což výrazně podpoří právě ten pokles teplot pod 5 stupňů Celsia. No a ta sobota by měla být z velké části slunečná, mělo by být polojasno nebo skoro jasno. Během dne očekáváme jenom přechodné přibývání oblaků, ale vše se obejde beze srážek. Večer pak od západu na většině území kraje bude docházet k vyjasňování. Odpolední teploty už vyšší než ty dnešní, měly by se dostávat do intervalu mezi 17 a 20 stupňů Celsia. Vád bude slabý proměnlivý, případně slabý vítr od severovýchodu. Ta neděle by mohla být oproti sobotě ještě o 3 až o 4 stupinky teplejší. Ráno ale bude samozřejmě chladné a zejména v údolích může zase teplota klesat až na 2 stupně Celsia. Lokálně se tak objeví přízemní mrazíky. Odpolední maxima už budou atakovat letní hodnotu 25 stupňů. Častěji se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupně Celsia. Takže víkend bez srážek a častější déšť dorazí hned na začátku příštího týdne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: I za chvíli se na vás těší Pavel Kučera, dobrý zvuk a maximální pohodu s námi.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes narušil civilní dron. Český kajakář Josef Dostál vstoupil úspěšně do olympijské kvalifikace. A počasí zítra v regionu bude polojasno, později přechodně zvětšená oblačnost pršet by nemělo. Maxima většinou kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý sváteční podvečer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary, rozhodne česká vláda na konci června. Oznámil to premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s prezidentem republiky Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: V centru Mladé Boleslavy dnes ráno začala částečná uzavírka frekventované křižovatky ulic Laurinova a Dukelská. Dělníci tam instalují technologii, která umožní přednostní průjezd složek integrovaného záchranného systému. Úplně uzavřené jsou všechny odbočovací pruhy, semafory v křižovatce nefungují.
6: Řidiči jezdí křižovatkou v zúžených jízdních pruzích. Na omezení upozorňují dopravní značky. Uzavřené jsou také chodníky v okolí křížení silnic. Omezení potrvají do 12. června. Z Mladé Boleslavy Slavě Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
7: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Sport.
2: Český kajakář Josef Dostál vstoupil do kvalifikace na olympijské hry v americkém Los Angeles 2028. V úvodní zastávce světového poháru sezony v Maďarsku byl druhý v rozjížďce na 1 kilometr. Postoupil tak do semifinále. Zítra olympijského šampiona z Paříže čeká rozjížďka na trati 500 metrů.
1: Počasí.
2: Dnes večer čekáme v regionu další výraznější ubývání oblačnosti. V noci už tak bude převážně polojasno, ráno ojedinile mlhy. Nejnižší teploty nad ránem už docela nízké, mezi 7 a 4 stupni, v údolích ojedinile kolem plus 2, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den zpočátku dne polojasno nebo skoro jasno, k tomu ojedinile s mlhami. Během dne očekáváme přechodně i zvětšenou oblačnost, ale bez deště. Večer se od západu na většině území kraje bude vyjasňovat. Zítřejší maxima budou mezi 17 a 20 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D6 Karlovy Vary Praha opatrně za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru. V odstavném pruhu stojí osobní vozidlo. Podle policistů je částečně i v pravém pruhu a musí se vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje, s vámi je stále Pavel Kučera.
8: Dobré páteční odpoledne. Středočeské odpoledne.
9: Už za chvíli nabídneme novou audioknihu od Remarka, pozveme na zítřejší fotbalové derby Slavia Sparty i na hasičskou pouť. I na písničky, které nestárnou, od Jaroslava Uhlíře, skupin Krištof a Turbo.
8: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

zbyla jako laň v lese v nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Dnešní státní svátek Den vítězství připomíná konec druhé světové války. Pro německého spisovatele Ericha Maria Remarka ale války znamenaly celoživotní trauma i osobní ztrátu. Nacisti mu popravili sestru a jeho knihy pálili na hranicích. Teď se k jeho odkazu vrací i nová audioknižní podoba románu Vítězný oblouk. Ten vyšel před 80 lety. Načetl ji herec Martin Price.
1: Hrvik se natáhl na skálu a zavřel oči. Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
2: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestone, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Nacistická propaganda o něm šířila lživé tvrzení, že se ve skutečnosti jmenuje Paul Kramer, tedy Remark pospátku, a že je Žid, který nikdy nebojoval v první světové válce. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům vadilo hlavně to, že Remark neukazoval válku jako hrdinské dobrodružství, ale jako děsivou zkušenost celé ztracené generace, ke které také patřil. Nacisti se mstili i jeho rodině. Aniž by to spisovatel v té době tušil, jeho sestru Elfriede Scholzovou popravili za výrok, že Německo válku prohraje. Za podrývání morálky byla odsouzena k trestu smrti a popravena gilotinou. Tragický osud vlastní sestry, o kterém se dozvěděl až po válce, se pak hluboce promítl i do Remarkovy tvorby. Stal se jedním z impulzů pro jeho román Jiskra života. Tu také pro Van Hotbook načetl už před 6 lety Martin Mišička.
3: Na jaře 1945 byla dobrá zrnková káva vzácností. Breuer však před chvílí zardousil 2 Židy, kteří už 6 týdnů hněli zaživa v bunkru a pokládal to za humánní čin, který zasluhoval odměny.
2: Erich Maria Remark napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří 3 kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid. Vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek. Za zvuk, masky i vizuální efekty. Snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už sto.

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem lásku, já jedu dál. S bohem láskou já jedu dál.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Českým rozhlasem Střední Čechy Teď za fotbalem. Očekávané derby fotbalistů Slavie a Sparty bude mít zítra o náboj navíc. Domácí vršovický klub si v něm totiž může zajistit mistrovský titul. To se Slavii v přímém souboji s největším rivalem ještě nikdy v samostatné historii nepodařilo. Zatímco Spartani už tyhle slastné pocity zažili, konkrétně v květnu 2000, kdy jsme o tom samozřejmě informovali.
1: Druhé utkání 28. kola první fotbalové Gambrinus ligy, pražské derby mezi Spartou a Slaví, rozhodlo o tom, že Sparta obhájila mistrovský titul. Sparta Slaví porazila jasně 5-1.
2: Je to nejlepší, co se může stát, jo? Když porazíte vlastně největšího rivala v lize a takovýmhle rozdílem, a tak to jsou pak oslavy dvakrát takový.
3: Užívali jsme se nejenom my, ale i vlastně ty fanoušci naši.
4: Vzpomínali pro spartianskou klubovou televizi Vratislav Lokvenc s Jiřím Novotným. Zatímco se oni po závěrečném hvizdu objímali s dalšími spoluhráči jako Rosickým, Sieglem, Blaškem nebo Fukalem, běhali po trávníku s velkými prapory s nápisem Mistři a vychutnávali si tradiční oslavný song We are the Champions, slávisti se snažili z Letné co nejdřív zmizet. Byl mezi nimi i náš současný fotbalový expert.
5: Slávisté bojovali, Horvátova střela v závěru první půle prosvištěla těsně nad Blaškovou brankou, ale na rozjetého soupeře jednoduše nestačili.
6: No tak já jsem to zažil v dresu Slávie, samozřejmě to nepříjemný, protože cítíš tu euforii toho druhého týmu, ještě ten stadion nabitej. Vím, že jsme odjížděli velmi rychle, ani jsme se, myslím, nesprchovali. Chceš být pryč z toho prostředí, není to nic příjemného.
4: Říká Pavel Horvát, podle kterého to bude velká motivace i tentokrát pro spartianské fotbalisty nesledovat oslavy největších rivalů.
6: No, jedna z velkých motivací, protože opravdu na tu vlastní kůži je to nepříjemný, když ten zápas se pak blíží k tomu konci a ty prohráváš, tak samozřejmě ta atmosféra je fantastická, ale bohužel ne pro tebe.
7: Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
4: Navazuje na Pavla Horváta další muž, který to zná v obou pražských S. Jan Kuchta vyhrál ligu se Slávií i Spartou, za kterou dává góly teď, a nechce tak dopustit, aby se o letošním mistrovském titulu rozhodlo právě v tradiční derby.
7: Myslím si, že nás je tam dost zkušených a ty mladí hráči, kteří jsou, tak mají spartanskou DNA, takže to sami by nechtěli dopustit, aby něco takového nastalo.
4: Nastane to, pokud fotbalisté Slávie Spartu v sobotním derby pražských S porazí. Pak by mohli vypuknout mistrovské oslavy sešívaných. Jan Suchan, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Eliška Kapalínová z Dox u Kladna je známá jako bábinka na cestě. V 70. letech se vydala sama na pouť z Prahy do španělského Santiago de Compostela.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Senzační pozvánky má pro vás i Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Přijměte pozvání do Berouna na tradiční jarní hrnčířské a řemeslné trhy, které i v neděli zaplní Husovo náměstí i přilehlé ulice. Hlavním tématem letošního ročníku je nožířství a dřevo do kuchyně. Těšit se ale můžete i na keramiku, sklo, šperky a další poctivé výrobky. Představí se tu víc než 200 řemeslníků z Česka i ze zahraničí. Atmosféru doplní hudební vystoupení. Připravený je i vinařský koutek a občerstvení. Staré Boleslavi se koná v areálu Mariánského náměstí tradiční hasičská pouť. Den zahájí v 9 dopoledne slavnostní mše k uctění svatého Floriána v bazilice, po které bude následovat doprovodný program pro širokou veřejnost. Nebudou chybět ukázky hasičské techniky a zásahů, které ocení děti i dospělí. Výjimečný večer si nenechte ujít na zámku Berchtold v Kunicích věnovaný legendě české hudby Karlu Gottovi. Akce začne v 19 hodin a prolne živou hudbu, vzpomínky i videoprojekci největších hitů. Vystoupí zpěvák Miroslav Hartmann za klavírního doprovodu Radima Linharta a své zážitky přiblíží fotograf František Jirásek. Hezký víkend vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A Pavel Kučera se těší v pondělí zase ve stejných časech. Užijte si krásný víkend a mějte se fajn.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hodina.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V budově bývalého skladiště v Praze Holešovicích bude nové gymnázium. Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka přichystalo na tento víkend parní víkend. A počasí zítra polojasno, později přechodně oblačno, maxima kolem 19 stupňů a pršet nebude. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý sváteční večer. Bývalé skladiště v ulici U Pergamenky v Praze Holešovicích chce vedení metropole přestavět na gymnázium. Vypsání zakázky na projektovou dokumentaci už schválila Rada hlavního města. V budově by mělo být celkem 12 kmenových tříd s kapacitou přes 340 žáků. Přestavba památkově chráněné budovy by měla stát přibližně 230 milionů korun, říká pražský radní pro oblast školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
3: To je ta budova, kterou jsme nedávno koupili. Teďka tam už máme hotovou studii, ze kterou jsou i v pohodě památkáři, takže bude tam 12 nových tříd gymnázia a mělo by to být hotovo do 3 let.
2: Kutnohorská radnice chce nechat opravit sousoší před základní školou Jana Palacha. Cínová plastika tří dětí stojí před budovou od otevření školy v roce 1984. Město teď čeká na soudní rozhodnutí o vlastnictví, upřesní kutnohorská mluvčí Jana Adamová.
4: Sousoší není ve vlastnictví školy ani města. My musíme nejprve podat žalobu tak, aby soud rozhodl o vlastnictví sochy a následně můžeme zahájit práce na opravě. Nemůžeme rozhodnout o opravě majetku, který má neznámého vlastníka.
2: Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Zájemci uvidí celou řadu parních lokomotiv, jako je Papoušek, Rosnička nebo Ušatá, říká Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
5: Návštěvníci se mohou těšit na hvězdicové výlety ve směrech Rakovník, Krupa a Řevničov. Z nádraží v Lužné vyrazí na tratě hned 3 parní lokomotivy, a to Matilda, Všudybylka a Šlechtična. Už v sobotu ráno proběhne také od 8 hodin velké defilé a fotografování lokomotiv.
2: Letos to ale bude jedna z mála příležitostí vidět parní lokomotivy v pohybu. České dráhy totiž na letošní rok připravují méně jízd než v předcházejících letech. Sport. Český tenista Jiří Lehečka postupuje na antukovém turnaji Masters v Římě do třetího kola. Němce Štrufa porazil 2-0 na sety. Naopak už ve druhém kole skončila Karolína Muchová. Ta prohrála 0-2 na sety s Rakušankou Potapovovou.
0: Počasí.
2: V několika nejbližších hodinách bude dál ubývat oblačnosti, v noci už čekáme převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 7 a 4 stupni, v údolích až plus 2, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku polojasno nebo skoro jasno, během dne očekáváme přechodně i zvětšenou oblačnost, ale bez deště. Večer se od západu na většině území kraje bude vyjasňovat. Zítřejší maxima mezi 17 a 20 stupni, povane slabý proměnlivý vítr. Ještě zhruba o 4 stupni Celsia tepleji bude v neděli a čekáme převážně slunečné počasí, tedy skoro jasno. A v pondělí na studené frontě už ochlazování a k tomu také čekáme časté přehánky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Pozor teď na dálnici D8 z Prahy směr Ústí nad Labem. Za sjezdem na Slaný na 22. kilometru je v jízdním pruhu kužel a vybočuje se tam. Projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimprle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty, nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýmamývá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit, ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne,
0: třeba
2: žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na
2: odvykačku. Čím víc kap, no a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu, nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvena a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku od září, a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale po covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám spray, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to dělá krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy vzbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. No, to je posluchače. Geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zase něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko v ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku

0: chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
1: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznice. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
2: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
1: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
2: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla určitě vlastně slizká ta sliznice, ale zase nemoc.
1: Ano, ano. A všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
2: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: Někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: No, doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: No, ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
1: Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní trampské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas, věřím, že vždycky je čas.

Zatímco nákladák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou Slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojtaky Ďák Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Dave Dudley a jeho nejsilnější hitparádový zásah Tirácká 6 dní na cestě z roku 63. A ještě jednou ze zámořské historie. Alan Jackson a z jeho

Poklidná a hodně trymská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v trymsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Zimmerman a další kousek ze skladačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Líšou právě lítá sem tam.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: ať to není podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další dva povýšil do hodnosti generál majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit ve prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá dvě schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na jednu míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu České republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala dvě osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala dvě vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane? No, povíte mi to.
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrevil.
3: Ale... Tak vy znáte pana D'Otréville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal. No, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálovi.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Taste, pane.
3: Hleďme, chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Hmm. Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče.
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se... Vráží do lidí, pane?
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte? Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Chtíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A, čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Treville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Treville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratili jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
1: Ha,
0: tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
0: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
3: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: No, proč? No, protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
3: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
3: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové. A jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
3: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
4: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
4: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
5: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
0: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
5: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nadevše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
3: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
5: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
5: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
3: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
5: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
6: Nikdy!
5: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stevena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cent víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, 0,5 centu nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 0,5 hodiny vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 0,25 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 0,25 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,25 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď, já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá milion, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to.

je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde. A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, pořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, švehulící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Keď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svidnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se, se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady. Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal. Přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
12: Ale...
11: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla. Znova a znova. naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
6: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
6: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
5: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
6: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proč ho ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincenc kývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
6: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí naseli horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. i krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jeho českého, vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z jihu Čech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky sváteční téma. Páteční noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze. A možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání z Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala. Můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naši zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další, jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenectví?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce. V 45. odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni, já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas, chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý mus nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
0: Takhle jsem nad tím, já nikdy nepřemýšlel a vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy, a je to milé poslouchat, jako...
1: No jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naši zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý, Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme. Že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomí, jak by jsme prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
0: To je asi děkuju, všechno. Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si toho, že jste zavolal. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Nashledanou. Dobré.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec. A noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Český rozhlas, tady je Honza z Jihu Čech. Zdravím, koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem,
0: ano, zdravím.
1: Jak se řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu k trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ono tam několikrát bylo. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala a z toho kurzu jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. Prostě jsem úplně nesmysla. Když nás někdo takhle pomlouval a hraněli, jsme hloupí a takový. Jo, tak to je asi moje vlastenství, no. Potom ještě,
0: takže jakmile se mluví o České republice, nebo o Česku, nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak ano. Se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí, a vždycky jsme se zvenčí, jako z Čech, vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah takovým pořadem. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: dnes s Honzou Maconem. Zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam.
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonož na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době. Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, aby jsi mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, jo. Tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítili jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hraju to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mě zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no, ale to se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy, anebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte? Těžce, jako myslím celkově tady úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: To jsou, souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicemi, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně, jako Česká republika, a že vlastně spíš maximálně... nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou... Ale má... Ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů. S velkou radostí.

0: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to. To je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo. Ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni, jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době, jako si myslím, hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jakože to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
1: Honzo, děkuju. Děkuju.
0: Přeju krásný večer a fakt super pořád. Úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, a to ne, to zase takový přizdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou. A má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá vějíc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A s naprostou hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život. Protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže prostě já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to
0: a to jste mi teďka dodala.
1: Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby mu se zamávali, když šli průvodem cokoliv jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Nekula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda a tyhle ty pořady mě zajímají tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tohle, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby tato země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc obdoby.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě tady z historie, někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování právě, vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tohle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaný z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, z politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor, samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z Jihu Čech do Jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svátcích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše vědce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Říká Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde, Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel. Průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy. Vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova, by měl pro nás Viktor Preiss.
2: Ty naše písničky.

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout. Ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, to, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou, takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvlášť ti, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct těm, co jsou No úplně obyčejným. Úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se to
0: uvidíme
1: mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všechny lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no, uvidíme.
1: To by
0: uvidíme
1: taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: Iveta napsala: Dobrý večer, Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas, to je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy, děkuju Petěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, je to ostuda. Tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže, co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka. No, bohužel, já bych pořád říkala z Československa. Je mě líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
0: Kraj
1: máme
0: krásně.
1: Český, celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mi bylo vyhrožováno.
0: Ne, to by se
1: ale
0: ještě doplnit.
1: Ale jsem ráda, že vás slyším.
0: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin. A kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobré, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
1: ale
0: tak.
1: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahale. Ono, kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
0: To
1: a říkám,
0: fakt.
1: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, také se nic nestane.
0: Noro, děkuju moc. Ať se daří, zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
1: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
0: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala. Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do 1 hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: Dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Verich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smekám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo na ústavu. Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly Sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají, i kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická, to lidi nespojí. Naopak, vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl dovolené v jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojači, jazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říkala paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, co si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopad. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušuju, ale vlastně vy jste řekla větu, která ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo všechno, tak mě... směřované na Rusko, ano, samozřejmě.
1: Ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaný na ten východ, ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost, není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím.
1: Jestli mi rozumíte, já vím, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já už jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
1: Tak.
2: A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 17. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohle to teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říkal také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí. Protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.

bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska, a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne, ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda takhle jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vlastně, jako to asi každý, ale nemohla být říct kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Já měla, by se takhle asi, že ty, by se třeba tady komunizu se měli, že to se teprve budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se co nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kdy na odhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku. Baníku neměli lístky, tak jste šel dolů, tam šeskin, že jo, a tak dále. Ale teď proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten je přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděl jsem to v jedné tíše v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo. Všechny, co tam udělali teďko? To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta to je fakulta, to slyším, že architektury v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhej, takovej vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, no, teďko z toho, já tomu říkám, promětím, opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zas pěkně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě nebo jsme vypadla?
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco, někdy z toho vyjde fétl, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Za komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci, něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupěk 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začátek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to se stížu, to už jako oblast recímu, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejně. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno slunali. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi správník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco mě, musí mě kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů odsázketizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt. a prej dvojité. Já jsem se vám tak v duchu svála, že se ani nezeptala, čo je architekt.
0: Chápu.
1: Takhle řeknu, zeptala jsem se ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltový ulic, té porodnice, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda z ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co, rozhlas Český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, Český rozhlas, Česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli dvěma stovkám šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radnici mu nedali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: To nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání, ať se daří, a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše dám Milan Valašsko, ne, to sem teď nepatří, to už je jinám. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, usí kůže mi to nahání. Potom na Javořině sraz bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák, a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedeme.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky. Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer, vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje a vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později. To znamená, Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, jestli kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. A to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Haldo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč mastnatou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát potrhinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci, ne, Alfagore?
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
7: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Cuncman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak, všude se vaří jinak, na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl o chodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, žáno, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oči, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cizinými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty teď jen činy cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby, ne?
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
1: Já jsem zase první ze školy doma.
0: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
1: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
0: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
1: Ne, proč?
0: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
1: Na hlavu?
0: No, a třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
1: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
0: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
1: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
0: Jo, jo.
1: Opravdu?
0: Kdo lže, ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
1: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
0: Cože?
1: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
0: Jo, tak to já raději jdu.
1: Jdi.
0: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
1: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
0: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
1: Ano.
0: No.
1: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
0: Takže bys šel ještě dneska ven.
1: Jo.
0: Jo, a kdy se sejdeme?
1: Buď v 5 u pošty, jo.
0: Platí. A kdy přijdeš ty?
1: To se uvidí. Haha.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to, vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
1: Dobrý den, milí člobrýčko, je člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
3: A teď řekl na tom Tajvanu.
1: Ajeje.
3: A oni zařvali, že napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
2: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
1: Táďo, Tati!

0: Teda to je nějaká rodičovská péče, tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk.
1: Já jsem ti vymaloval kufr. No, tak du, co pak si přeješ, synáčku?
0: Čajíček.
1: Ano, ne to bude.
0: Ale pospěš si, jo.
1: Už se nese čajíček, hurvínku.
0: Děkuju, taťulínku.
1: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
0: To ne.
1: No to věřím.
0: A víš proč?
1: No nevím.
0: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
1: Dítě moje nešťastný.
0: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
1: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
0: Utíkej. No, hezky poslouchá.
2: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
0: Tawaka. To onakom láta v hamu na níla maukalým kombičíky já.
3: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
2: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
3: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
0: Faty, was ist das eigentlich die Liebe?
1: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
1: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal? Tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpůj.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas.
1: Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž.
0: Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska.
1: Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli
0: na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
2: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
1: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie.
0: Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
3: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
4: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
3: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
4: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
3: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
4: No hole.
3: Hole?
4: No.
3: To ti půjčili v nějakém muzeu?
4: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
3: Po velikánech jsi svištěl?
4: No, jsem svištěl.
3: A proč už nesvištíš?
4: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
3: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
4: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, že ano?
3: Například si vyvrknout nohu.
4: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: už bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.